0: Vyslechli jsme Gloria pro soprán, sbor a orchestr Francise Poulenca. Solový part přednesla Kathleen Battle, Tanglewoodský festivalový sbor a Bostonský symfonický orchestr řídil Seiji Ozawa.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Harold v Itálii Ettora Berlioze představuje neobvyklé spojení programní symfonie a sólového koncertu. Skladbu napsal roku 1834 na podnět Nicoli Paganiniho, který si přál koncertantní dílo pro svou violu od Antonia Stradivariho. Berlioz však vytvořil originální symfonii se sólovou violou, jejíž part je spíše součástí orchestru než virtuózním sólovým nástrojem. Harolda v Itálii vyslechneme v nahrávce Johna Eliota Gardinera z Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Solový violový part přednese Gérard Cozet.

0: Vyslechli jsme symfonii se sólovou violou Harold v Itálii, dílo Hectora Berlioze. Sólový part přednesl Gérard Cossé, orchestr Revolutionnaire et Romantique dirigoval John Elliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Cyklus 11 čendoských antemů zkomponoval Georg Friedrich Händel pro Jamese Bridgese, vévodu z Čendosu, k soukromému provozování v zámecké kapli jeho sídla v Canons. Protože kaple tehdy ještě nebyla dokončena, konaly se bohoslužby v kostele svatého Vavřince ve Whitechurch, kde byly Händelovy antemy také poprvé provedeny. Z tohoto cyklu jsme pro náš pořad vybrali antem číslo 10 The Lord is my light. Účinkujícími jsou Lynn Dawson, soprán, Ian Partridge, tenor, sbor a orchestr The Sixteen řídí Harry Christophers.

0: To byl anthem The Lord is my light z cyklu čendoských anthemů Georga Friedricha Händla. Jeho interprety byly Lynn Dawson, soprán, Ian Partridge, tenor, sbor a orchestr The Sixteen řídil Harry Christophers.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Svou devátou symfonii zkomponoval Dmitrij Šostakovič krátce po skončení druhé světové války. Namísto očekávané pompézní oslavy vítězství však vytvořil ke značné nelibosti sovětských oficiálních míst dílo, v němž se střídají groteskní a pochmurné polohy. Ve vedlejším tématu první věty dokonce bývá někdy spatřována karikatura Stalinova velikášství. Symfonii číslo 9 S-dur Dmitrije Šostakoviče si na závěr našeho pořadu vyslechneme v podání Bostonského symfonického orchestru pod vedením Andrise Nelsonse.

0: Dozněla symfonie číslo 9 S-dur Dmitrije Šostakoviče. Bostonský symfonický orchestr řídil Andris Nelsons. Toto dílo zároveň ukončilo dnešní blok hudby, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš pořad zahájíme předehrou Sen noci svatojanské, kterou Felix Mendelssohn Bartholdy napsal v pouhých 17 letech jako jedno ze svých prvních mistrovských děl. O 16 let později tuto původně koncertní předehru začlenil do scénické hudby k Shakespeareově hře Sen noci svatojanské, která se jí stala inspirací. Vyslechneme ji v podání Londýnského symfonického orchestru, který diriguje John Elliot Gardiner.

0: Dozněla předehra Sen noci svatojanské, dílo Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Londýnský symfonický orchestr dirigoval John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vespere solennes de confessore, česky slavnostní nešpory o vyznavači, zkomponoval Wolfgang Amadeus Mozart roku 1780 v Salzburku. Je to jeho poslední velké liturgické dílo určené pro salzburskou katedrálu. Mozartovy slavnostní nešpory vyslechneme v provedení sboru a orchestru The English Concert se solisty Barbara Bonney soprán, Catherine Wynne Rogers alt, Jamie McDougall tenor, Stephen Gutt bass. Provedení řídí Trevor Pinnock.

0: To byly Vespere solennes de confessore, slavnostní nešpory Wolfganga Amadea Mozarta v provedení sboru a orchestru The English Concert se solisty Barbara Bonney soprán, Catherine Wynne Rogers alt, Jamie McDougall tenor, Stephen Gutt bass. Provedení řídil Trevor Pinnock.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Septet S-dur pro neobvyklé obsazení klarinet, fagot, lesní roh, housle, violu, violončelo a kontrabas napsal Ludwig van Beethoven v letech 1799 až 1800 a od počátku se stal jedním z jeho nejoblíbenějších děl. Vyslechneme jej v provedení francouzského souboru historických nástrojů Le Concert de la Loge, který vede od houslí Julien Chauvin.

0: Septet S. dur Ludwiga van Beethovena přednesl soubor Le Concert de la Loge, který vedl od houslí Julien Chauvin.
1: Český rozhlas D. dur.
0: Dvě orchestrální serenády Johannesa Brahmse můžeme považovat za významný předstupeň jeho symfonické tvorby. Serenádu číslo 2 A-dur napsal roku 1859 a věnoval ji Kláře Schumannové. Skladba je pozoruhodná mimo jiné neobvyklým obsazením orchestru. Chybějí v ní housle, díky čemuž mohou výrazněji vyniknout dechové nástroje. Významnou inspirací se Brahmsovi staly kromě jiných právě Mozartovy serenády pro dechové nástroje. Serenádu číslo 2 A-dur vyslechneme v provedení orchestru dobových nástrojů Orchestre Révolutionnaire et Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera.

0: Vyslechli jsme serenádu číslo 2 A dur v provedení orchestru dobových nástrojů Orchestr Revolutionnaire et Romantique, který řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D dur.
0: Moteto pro pět hlasů Jesu meine Freude napsal Johann Sebastian Bach pravděpodobně mezi léty 1723 až 1735, patrně pro smuteční bohoslužbu. Svým rozsahem i kompoziční a interpretační náročností by jej bylo možné s trochou nadsázky označit za koncert pro sbor. Basso continuo sice není v partituře výslovně předepsáno, jeho účast se však v Bachově době předpokládala. Moteto Jesu meine Freude vyslechneme v podání francouzského vokálně instrumentálního souboru Pygmalion, který vede Raphael Pichon.

0: Doznělo moteto Jesu meine Freude Johanna Sebastiana Bacha. Soubor Pygmalion řídil Rafael Pichon.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Klavírní kvintet G-moll napsal Dmitrij Šostakovič mezi červencem a zářím roku 1940 na podnět členů Beethovenova kvarteta, pro které později vytvořil téměř všechny své smyčcové kvartety. Premiéra se uskutečnila 23. listopadu 1940 v malém sále Moskevské konzervatoře. Beethovenovo kvarteto tehdy doplnil u klavíru sám skladatel a provedení se setkalo s mimořádným úspěchem. Už 29. dubna následujícího roku zazněl kvintet také v americké premiéře v newyorské Carnegie Hall. Šostakovičův kvintet si nyní vyslechneme v provedení těchto interpretů. Martin Helmchen klavír, Peter Schemann housle, Veselin Gelev housle, Alexander Zemcev viola a Kristýna Blaumane violončelo.

0: Vyslechli jsme klavírní kvintet G-moll Dmitrije Šostakoviče v obsazení Martin Helmchen klavír, Peter Schemann a Veselin Gelev housle, Alexander Zemcov viola a Kristýna Bloumane violončelo.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Tafelmusik je reprezentativní kolekce komorních i orchestrálních skladeb, kterou Georg Philipp Telemann vydal vlastním nákladem roku 1733. Z této sbírky si nyní poslechneme koncert A-dur pro flétnu, housle, violončelo, smyčce a basso continuo. Vyslechneme jej v podání souboru Musica Antiqua Köln se solisty Jet Wenz, barokní flétna, Reinhard Goebel, barokní housle, Phoebe Caray, barokní violončelo a provedení řídí Reinhard Goebel.

0: Dozněl koncert A-dur pro flétnu, housle, violončelo, smyčce a basso continuo v provedení souboru Musica Antiqua Köln se solisty Jet Vance, barokní flétna, Reinhard Goebel, barokní housle a Phoebe Caray, barokní violončelo. Provedení řídil Reinhard Goebel.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro orchestr Bély Bartóka je jedním z nejhranějších orchestrálních děl 20. století. Bartók jej zkomponoval mezi 15. srpnem a 8. říjnem roku 1943 a o dva roky později jej ještě revidoval. Z bohaté diskografie tohoto významného díla jsme na závěr dnešního pořadu vybrali vysoce hodnocenou nahrávku Cincinnati Symphony Orchestra, který diriguje Paavo Järvi.

0: Vyslechli jsme koncert pro orchestr Bély Bartóka. Cincinnati Symphony Orchestra dirigoval Paavo Järvi. Tento snímek zároveň uzavřel dnešní pořad, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný den, milí posluchači. Stanice Český rozhlas D-dur je dnes na návštěvě u renomovaného a světově známého violisty. Naším hostitelem je Vladimír Bukač. Dobrý den a děkujeme, že jste nás přijal do svého domova plného hudby, jak předpokládám.
2: Ano, dobrý den vám i posluchačům a děkuji za tuto krásnou možnost promluvit s vámi na stanici D-dur Českého rozhlasu.
1: Z týmu externích spolupracovníků stanice se na návštěvu vydal Rafael Brom. Vy jste, pane Bukači, před nedávnem slavil významné životní jubileum koncertem v Anežském klášteře na Starém městě pražském. Jste profesorem na vysoké škole v Drážďanech a na Královské konzervatoři v Bruselu. Zasedáte v porotách soutěží, byl jste členem proslulého Talichova kvarteta téměř 25 let, koncertujete na festivalech v zahraničí, nedávno jste podnikl koncertní turné i v Japonsku. K těmto tématům se v našem rozhovoru ještě dostaneme. Mě ale v tuto chvíli z chronologického hlediska zajímá vaše cesta od objevení nástroje až do mistrovské třídy legendární profesorky Nory Grumlíkové. Slyšel jsem vyprávět o jejich domácích lekcích. Vy jste violista, ale poučení ctitelé hudby a vaši současníci vás znají jako houslistu. To se odřejmí později. V tuto chvíli to uvádím vzhledem ke studiu u paní profesorky Nory Grumlíkové. Pocházíte z hudební rodiny?
2: Já nepocházím zcela z hudební rodiny, nicméně můj otec byl právník, ale měl hudbu jako velkého koníčka. Ale matka je, dá se říct, nehudební, a tak vlastně nevím, kde se to vzalo, z jakých genů, pokud mám nějaké hudební geny vůbec v sobě, doufám, že ano. Ale mě už od malička právě hudba strašně zajímala. Matka mi vyprávěla, že už jsem ve 4 letech brnkal na klavír, což si matně pamatuju, ještě to tam sahá, tak moje paměť asi obecně. No a pak jsem byl určitě velmi silně ovlivněn tou cymbálovou hudbou, která v Olomouci působila. Jo? To byli Jihomoraváci, kteří se v Olomouci shodou okolností sešli a řekli si, že založí teda cymbálovou muziku Václava Hastíka. No a v té můj otec hrál. No a samozřejmě, když ní hrál otec, tak tato hudba byla u každé příležitosti, ať už domácí nebo i jiné. No a postupně, jak jsem se učil pak na nástroj, tak jsem s nimi i hrál jako dál v cymbálovce, jako takový oddychový žánr. No a těm nástrojům jste se ptal, nevím, který máte na mysli, protože já jsem vlastně hrál nebo hrál jsem na oba nástroje, začal jsem na housle, což bylo takový logický vyústění, protože otec byl taky houslista jako amatér. No a pak jsem přešel k té viole, no.
1: Jaké jste měl housličky?
2: Housličky jsem, ano, ty jsem dostal, pamatuju si to, to mě bylo 4,5 let, to byl rok 69, na Vánoce jsem dostal plechové housličky.
3: Plechové?
2: Ano, plechové housličky. Ty jsem měl krátce a potom vím, že rodiče někde obstarali čtvrtky, no a pak už to šlo půlky a tři čtvrtky a celý, no. Já jsem byl poměrně, měl velký ruce, jako dostatečně, že jsem ten nástroj už, na který se dalo fakt slušně hrát, dostal poměrně brzo, no. A vím, že jsem chodil do hudební školy Žerotín, tenkrát ještě to byla lidová škola umění v Olomouci, kde jsem se narodil. A vím, že jsem tam chodil, byl jsem tam přijet jako jeden z nejmladších, nebo vůbec nejmladší, jako žák, protože jsem tam chodil už, myslím, od 5 let snad.
1: Zřejmý talent musí být zachycen.
2: No, nevím, asi jo, já jsem, mě to tak prostě bavilo, že jsem nedal jinak, že chci na to hrát, na ty housle, a takže rodiče neměli ani nějakou jinou možnost. Mě bavily vždycky jako různé okruhy, potom později, ale ta hudba mi držela od raného opravdu dětství, no.
1: Zmínil jste lidovou hudbu, ta vás vlákala do svých tenat a dala směr vašemu životu.
2: Ano, myslím, na tom jsem jako objevil tu krásu ty hudby úplně, protože to je hudba, která je samozřejmě vpravdě lidová, ryzí. Tam jsem opravdu, se mi strašně líbily ty harmonie a ty písničky a ta melodičnost a to všechno. Takže to si myslím, že mě ještě tak nějak, řekl bych, ukotvilo k ty hudbě, nebo přitáhlo ještě víc, kde jsem opravdu slyšel v tom tu nádheru a říkal jsem si, že chci jako na ty hose se naučit. No a pak samozřejmě jsem se nevyvíjel směrem do lidové hudby, ale do té klasické.
1: Vy jste si vybral pro hudební část našeho setkání kompaktní disk souboru Hradišťan, který založil Jiří Pavlica. Disk má název Ozvěny duše a z něho uslyšíme Ej lásko, lásko, Okolo Hradišťa a S pánem Bohem jdem od vás.

0: Tak to byly ukázky z alba souboru Hradišťan. Byly to písně Ej, lásko, lásko, Okolo Hradišťa a S pánem Bohem Idem od vás. Soubor Hradišťan je legenda v českém hudebním prostředí. Založilo v roce 1978 houslista a skladatel Jiří Pavlica.
1: S Jirkou Pavlicou to ještě si dovolím doplnit, seznám osobně, protože on právě do té Olomouce jezdil jako host. My měli jsme takové páteční cymbálové večery, takže ho ještě znám, ještě když byl o mnoho mladší. Myslím, takových už 40 let se s ním znám.
0: V tuto chvíli mám pro vás připravenou speciální nahrávku. Hrajete na ní třetí větu koncertu pro housle a orchestr číslo 1 G-moll opus 26 Maxe Brucha. Allegro Energico. Na housle hraje Vladimír Bukač, na klavír doprovází Libuše Křepelová. Je to snímek ze soutěže Concertino Praga. Tehdy vám bylo 15 let.

0: Vladimír Bukač, housle, a Libuše Křepelová, klavír, hráli třetí větu Allegro Energico z koncertu pro housle a orchestr číslo 1 G-moll, opus 26 Maxe Brucha. Nahrávka vznikla pro soutěž Concertino Praga. Vladimíru Bukačovi bylo tehdy 15 let. Když jste absolvoval na Akademii muzických umění v Praze, pokračoval jste ve studiu v Německu u Wolfganga Marschnera na Vysoké hudební škole ve Freiburgu. Jeho biografie uvádí, že pochází ze staré hudební rodiny, jejímž nejslavnějším představitelem byl operní skladatel romantismu Heinrich Marschner. To je pro nás zajímavá osobnost. Narodil se v Žitavě v rodině českého řemeslníka. Váš profesor Marschner se narodil roku 1926. To znamená, že letos květnu uplynulo 100 let od jeho narození. Byl příznivcem druhé vídeňské školy a účastnil se darmštatských letních kurzů soudové hudby. Ovlivnil vás v tomto směru?
1: No tak pan profesor ten mě ovlivnil velmi. V mnoha ohledech, nejenom jako pedagog, jako člověk, jako v podstatě i jako mužskou energii, protože já jsem přišel o svého otce bohužel v raném věství a nebo v raném věku a myslím si, že jsem, to byl vlastně můj první mužský pedagog. Já jsem měl samé učitelky, profesorky a musím říct, že samozřejmě mi dali ohromný základ a i pak, myslím si, paní profesorka Rumlíková i umělecký velký potenciál, ale u toho pana Marschnera jsem najednou objevoval úplně jiný svět ještě, protože on byl nejenom výborným housistou, když si působil jako koncertní mistr nějakého významného orchestru, ale
2: on,
1: v Kulina Dream, ano, přesně tak. Výborně, máte znalosti, skvělý teda. No, ale vím, že úžasně hrál na klavír a i komponoval. Třeba moje první hodina byla tak, co si zahrajeme, no a sedl za klavír a doprovodí mě z paměti Čajkovský houslový koncert, první větu, jako jo. Takže v tomhle ohledu byl nesmírně inspirativní, protože já jsem taky na té mistrovské škole v tom Freiburgu sedával méně hodin u klavíru než na housle, ale mě jsem tomu věnoval moc energie a času, protože jsem byl inspirován právě tady tím, že on byl schopen ty svoje studenty doprovodit. Takže v tom mě velmi ovlivnil a co jste mluvil o té druhé vídeňské škole, tak on samozřejmě komponoval, že byl, říkám, umělec širokého záběru. A já jsem dokonce snad jednou z jeho nějakých skladeb pro violu hrál, protože on hrál trochu na violu a napsal něco pro violu. Pak jsem teda natočil několik soudobých nahrávek.
0: Máme ve fonotéce rozhlasu vaše nahrávky Beli Bartóka, Bohuslava Martinů, Paula Hindemita, Jindřicha Felda nebo Luboše Fischera a také Františka Domažlického.
1: To si myslím, že řekl bych jediná nahrávka, co existuje, protože neznám nikoho, kdo tento koncert natočil. Dokonce jsem to nabízel i rozhlasu kdysi dávno a oni právě potom skočili, že nic takového ještě není. Tak za to jsem velmi rád. A ten koncert je velmi zajímavý a divím se, že ještě nenašel jiného interpreta zatím, no, pokud je mi známo. No jinak jsem se pak už dál do té hudby, sice mě pan Marschner ovlivnil tou soudobou hudbou, ale já jsem trošku konzervativní člověk, mě už ta hudba toho 21. století úplně zas tak jako nevzala. Nevím proč, přemýšlím na tom stále, jako některé skladby jsou zajímavé, ale nikdy jsem si v tom tak neliboval, že bych vysloveně s nadšením studoval skladbu 21. století. Což dneska je trošku ten trend, rozumím tomu i proč. Ale dokud nemám nějakou zakázku, a která se mi třeba by opravdu líbila, oslovila, tak bych se asi do toho sám nepustil. No.
0: Další hudbou v pořadu Návštěva u Vladimíra Bukače bude koncert pro violu a orchestr opus 36 Františka Domažlického. Hrají Vladimír Bukač, viola a symfonický

0: To byl koncert pro violu a orchestr opus 36 Františka Domažlického. Hráli Vladimír Bukač, viola a symfonický orchestr Českého rozhlasu. Řídil Vojtěch Spurný. Důležitou motivací v hudebním konání mladých instrumentalistů jsou slavní virtuózové, kteří jsou majákem v hudebním moři. Pro někoho to byl David Oistrach, Ivry Gitlis, Hendrik Schering, možná některý z legendárních českých houslistů. Kdo se líbil vám? Koho jste uznával?
1: No, mně to bylo poměrně jasné. Já jsem obdivoval strašně našeho legendárního a opravdu světově proslulého houslistu Josefa Suka. A jemu podobný typ byl Hendrik Schering, dovolím si říct. Protože oni oba pro mě představovali takovou, řekněme, nechci říct úplně dokonalost technickou, ale vím, že opravdu ty jejich výkony byly velmi precizní, ale zároveň spontánně hudební. To byl jako můj velký vzor Josef Suk a já jsem měl pak opravdu velkou radost, že v jeho už pozdějším věku jsem se s ním poměrně zblížil a několikrát jsme spolu se bavili i hráli, i natočili jsme nějakou desku komorní a o mě pořád si vzpomínám, nabízel, ať mu říkám Pepulo, což bylo jeho jako nickname. A já jsem si to nemohl dovolit prostě. A říkal, a tykej mi a tohle. Já jsem prostě nemohl, protože já jsem jako kluk, když jsem chodil na tu konzervatoř, tak jsem na něho vzlížel, když šel do té AMU, přijel tím Mercedesem, že jo, a teď měl ten futrál, kde měl ty svoje Stradivárky. Já jsem na něho vzlížel jako na boha. Takže jsem to pak nedokázal, ale jsem moc rád, že jsem ho osobně mohl poznat jako blíž. Ale samozřejmě to nebyly moji jediný dva vzory, ale měl jsem jich více. Já trošku tíhnu k té starší škole i dneska. Nathan Milstein, Isaac Stern, tato škola těch velikánů, protože já mám pocit, že oni hrají tak prostě, zároveň tak hudebně bohatě a jednoduše, že tam nejsou ty nánosy různých těch interpretů, kteří se různě navzájem kopírují a každý tam něco dodá a už těch takzvaných, já tomu říkám, nánosů je tolik, že vlastně ten zápis už skoro tam ani není možná ho někdy poznat. Takže já jsem měl hodně těch vzorů z této starší školy a vzpomínám si, že jsem je poslouchal, jsem seděl doma na hupacím křesle a poslouchal jsem ty černý vinylový gramodesky. A kdykoliv se nějaká nahrávka objevila v obchodě, tak jsem si hned šel koupit. Samozřejmě v té době jsme měli velmi omezený přístup k těmto velikánům a nahrávkám, co se nedá z dnešní dobu vůbec srovnat. Ale myslím si, že bych to neměnil, protože jsem rád, že jsem právě vyrostl v této době, kdy jsme neměli tolik těch různých rozpilování ve formě sociálních sítí, těch tolik tisíce možností a já jsem se opravdu to mládí koncentroval na to jedno, na tu hudbu. No.
0: Vy jste si do programu vybral právě jednu z houslových legend. Isaac Stern bude hrát dvě části z houslového koncertu Maxe Brucha. Budou to adagio a finále. Filadelfský orchestr řídí Eugene O'Mandy a nahrávka byla pořízena v Town Hall ve Filadelfii v roce 1966.

0: Houslový virtuóz Isaac Stern a filadelfský orchestr řídil Eugene O'Mandy hráli dvě části z houslového koncertu Maxe Brucha, Adagio a finále. V životě studentů i hotových instrumentalistů dochází někdy k proměnám. Student opustí jeden stupeň vzdělávání a dostane se do péče jiného profesora. Dnes se díky studijním programům, jako je Erasmus, dostávají studenti do jiných vod a získávají rozhled. Mnozí už renomovaní houslisté, kteří ke svému překvapení, pokud se od nás nebo vůbec z Evropy ocitnou v Americe, zjistí, že tam se hraje jinak. Asi v tom smyslu, když se Pavel Šporcl dostal do péče Dorothy Delay na Juilliard School.
1: Celá americká hudební, řekněme, kultura je přinesená z Evropy od ruských židů. Ať už to vezmeme od klavíru přes housle, odešli tam Milstein, Heifetz, Horowitz na klavír a tak dále. To je generace lidí, která je neuvěřitelně silná, která tam vybudovala jinou kulturu, ale oni tam přinesli tu ruskou, ale samozřejmě ten americký vliv zapůsobil. Mně se právě na tom líbí, že třeba já, když učím svoje studenty, tak samozřejmě v určitém věku kopírujete svého, jak jste mi říkal, jestli jsem měl nějaký vzor. Ano, já jsem kopíroval opravdu toho Suka, toho Šterna a tyhle ty lidi, protože člověk hledá, to je jako když vychováváte dítě, taky mu říkáte, tohle to ne, touhle cestou běž, takhle to je správně, takhle to je méně správně. Ale pak se mi na tom líbí, že vlastně už opustíte ty své vzory trochu a vytvoříte si svůj vlastní hudební jazyk, svůj vlastní interpretaci, která je založena nebo vychází z toho, co jste se o těch vzorů naučil nebo odkoukal nebo tak dále. A myslím, že to se týká nejenom hudby, ale se týká i architektury a všech těchto studijních oborů, kdy čerpáte informace a vše od svých kantorů a pak se rozvíjíte sám vlastní cestou.
0: V této chvíli dáme prostor zase hudbě a já nabídnu vaši nahrávku koncertu pro violu a orchestr od Antonína Stamice, do kterého jste si napsal vlastní kadenci. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Vojtěch Spurný.

0: Vladimír Bukač, viola a symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Vojtěch Spurný, hráli koncert pro violu a orchestr od Antonína Stamice. My jsme vedli debatu o proměnách stylu houslové hry v Evropě a v zámoří, kterou poznal i náš houslista Ivan Ženatý, kdysi solista Českého rozhlasu. Svého času se vydal do angažmá v hudebním institutu v Clevelandu a stal se profesorem na Meadowmount School of Music v New Yorku.
1: Co se týče Ivana Ženatého, tak to je taky velká osobnost. My se známe, řekl bych, kolik, přes 50 let, protože jak jste mluvil o těch soukromých hodinách u profesorky Rumlíkové, my jsme všichni vyrostli z této třídy. Čeněk Pavlík, jako jeden z jejich prvních nebo mladších, dneska je z nás nejstarší, ale celá generace. Ivan Ženatý, já, Pavel Fischer, bývalý primárius Šiškampova kvarteta, mnoho opravdu výborných housistů vyšlo právě z její třídy a s Ivanem jsme se potkali poprvé, když nám bylo. On je o 2 roky starší, mě bylo asi 10, mu 12, protože jsme jezdili na soukromé lekce už před konzervatoří paní profesorce Grumlíkové do bytu do Davids v sobotu vždycky. Maminka mě tam vezla vlakem, tam a zpátky. Takže od té doby se vlastně traduje naše známost a pozdější přátelství a bydleli jsme spolu na kolejích vedle sebe, takže jsme se vzájemně motivovali a inspirovali. Dokonce jsem Ivana pozval na ten koncert jubilejní

0: To byl klavírní kvartet číslo 1 C-moll opus 15 Gabriela Fauré'ho. Hráli Emmanuel Ax, piano, Isaac Stern, housle, Jean Laredo, viola a Yo-Yo Ma, violončelo. My jsme mluvili před hudbou o úžasné pedagogické osobnosti, kterou byla Nora Grumlíková. Chtěl jste k tomu ještě něco dopovědět?
1: Nora Grumlíková, ona obětovala opravdu žákům strašně moc času a energie a byla to opravdu velká pedagožka. Myslím si, že je možná nedoceněná, nebo spíš takhle. Je tady na ní vidět na tomhle příkladu, jak vlastně v zádobí její života, samozřejmě měla obrovské jméno a dneska o ní generace vůbec neví.
0: Její osobnost občas připomínáme ve vysílání našich rozhlasových hudebních stanic. Máme v naší fonotéce řadu jejich nahrávek. Především houslového koncertu Benjamina Britna, dvojkoncertu Bohuslava Martinů s pianistou Jaroslavem Kolářem, jejím uměleckým partnerem. Dále Nénie Štěpána Luckého, houslový koncert Jaroslava Křičky, první sonátu pro solové housle Eugena Izaje a další. Každý velký hudebník je také velký cestovatel a jejich život je vlastně řetězec jednotlivých turné. Vy jste byl v počátcích své kariéry angažován v Japonsku, což není u českých houslistů tak vzácné, jak by se zdálo. Působil tam třeba Bohuslav Matoušek.
1: Ano, Bohuš Matoušek, já taky vím ještě o Janu Pelantovi, který byl koncertní mistr v Nagoya Phil. Kdo tam ještě, myslím, byl, jestli...
2: Pavel Avira.
1: Ano, ano, aha, vidíte, no. A pan Pospíšil, ten působil v Yomiuri Shimbun Orchestra.
2: Tatínek Markéty.
1: Ano, ano.
0: Pravý život na koncertních turné jste zažil v angažmá u Talichova kvarteta. Tam jste působil od roku 1993 až do roku 2018, tedy 25 let. Ale než začnete, zařadil bych do vysílání unikátní nahrávku, ve které hrajete. Je to koncert pro klavír a smyčcové nástroje číslo 1 E-moll opus 11 Frederika Chopina v úpravě pro komorní seskupení. Hrají Jean-Marc Lissada, klavír, Benjamin Berlioz, kontrabas a Talichovo kvarteto. Jan Talich mladší, Vladimír Bukač housle, Jan Talich starší, viola a Petr Prause, violončelo.

0: To byl koncert pro klavír a smyčcové nástroje číslo 1 e-moll opus 11 Friderika Chopina v úpravě pro komorní seskupení. Hráli Jean-Marc Luisada klavír, Benjamin Berlioz kontrabas a Talichovo kvarteto ve složení Jan Talich mladší a Vladimír Bukač housle, Jan Talich starší viola a Petr Prauze violončelo.
1: Já teda jsem do toho kvarteta nastoupil v září roku 1993 a vím, že to kvarteto mělo velké vazby na Francii po vítězství, myslím, že to byla soutěž v Evianu. No tak samozřejmě v té zemi bylo Talichovo kvarteto velmi, jak se říká, vařené, pečené všude a sjezdil jsem s nimi vlastně Francii napříč. Že znám Francii kompletně, všechny regiony, všechny kultury, které tam jsou a bylo to velmi zajímavý období, tak 25 let s tím kvartetem. Cestování bylo bohaté, myslím, kolik jsem to počítal, 30krát jsme byli ve Spojených státech amerických, vždycky na skoro měsíčním nebo třínedělním turné, takže Ameriku jsme sjezdili taky křížem krážem, několikrát Japonsko, Evropu, Jižní Ameriku taky jsme navštívili několikrát, takže toho cestování bylo více než dost, no, to je pravda.
0: V jednom z rozhovorů s paní Dášou Novákovou, dcerou primária Smetanova kvarteta Jiřího Nováka, s úsměvem poznamenala, že se diví, že se vůbec narodila, protože její otec se vracel domů až o Vánocích.
1: Já říkám něco podobného, protože mám jenom jednu dceru, jedno dítě a vždycky říkám, že jsem byl doma buď moc brzo nebo moc pozdě.
0: Jakou nahrávku Talichova kvarteta byste vybral?
1: Možná, že by se hodila nahrávka z pařížského sálu Bouffe du Nord. To je nádherný sál, který nebyl úplně opraven jako esteticky, ale měl fantastickou akustiku a takovou, řekněme, tu patinu. A ten sál pro mě vyzařoval něco neobvyklého, neuvěřitelného. Takže tam jsme oslavili 40. výročí založení kvarteta. A myslím, na tom koncertě zazněl kvartet Schuberta Smrt a dívka. A pak jsme tam ještě přizvali, to už pan Talich senior nebyl kvartetu členem, ale pozvali jsme ho jako na hostující violistu na Dvořákův kvintet. Ano, tyhle dvě skladby tam zazněly. To jsou live snímky a já jsem to neposlouchal, ale pomínám si, že tenkrát to byl velmi zdařilý koncert.
0: Uslyšíte smyčcový kvartet číslo 14 d-moll France Schuberta, zvaný Smrt a dívka. V Deutschově katalogu číslo 810. Hraje Talichovo kvarteto s Vladimírem Bukačem u violy.

To byl smyslový kvartet číslo 14 D-moll France Schuberta zvaný Smrt a dívka v Deutschově katalogu číslo 810. Hrálo Kalichovo kvarteto s Vladimírem Bukačem u violy. A publikum si vyžádalo přídavek. Byly to dvě části ze smyslového kvintetu opus 97 Antonína Dvořáka. Závěr Largeta a finále.

0: Svého kvintetu opus 97 Antonína Dvořáka. Hrálo Talichovo kvarteto s Vladimírem Bukačem u violy a hostem Janem Talichem starším také u violy.
1: Já se ještě vrátím k tomu odchodu z toho kvarteta, protože jsem vlastně od roku 2017, tedy rok před odchodem z kvarteta, ještě začal učit na té Královské konzervatoři Bruselu a musím se přiznat, že už toho cestování a ty energie, kterou jsem musel vynaložit, abych zvládal všechny úkoly jako dobře, už bylo tolik, že vlastně to vyústilo odchod z toho kvarteta, protože se nedá úplně všechno stihnout a myslím, že k tomu ta situace i zrála z jiných důvodů. Takže do jisté míry to bylo ovlivněno i tou možností jako všechno zvládnout. No a samozřejmě na druhou stranu, jak jsme s kvartetem měli hrozně moc aktivit a pozvání na různé festivaly, tak jak člověk odejde z takového souboru, ať se mu to líbí nebo ne, tak do jisté míry to začne pak slábnout, ta koncertní aktivita. Jezdím stále na menší festivaly, jsem zván tam či onam, ale ta intenzita už není taková, jako byla dřív, což mě do jisté míry ani nevadí, protože opravdu té práce mám víc než dost, protože se sám ještě udržuju. Je tady ještě možnost další nahrávky, kterou budu asi dělat někdy příští rok, takže se udržuju v kondici a chci dělat věci pořádně. Ono i ta pedagogika, ať se to nezdá, ale vyžaduje to mnoho energie. Ano, není to jenom ani o té výuce jako takový, ale je to i o té, řekněme, i byrokratické části, je to i o tom, že studenti potřebují napsat různá dobrozdání, různé doporučení, věnovat se jim člověk musí po stránce i toho plánu studijního a tak dále. Do toho jsem měl ještě 4 roky funkci, že jsem byl vedoucím smyšcové katedry v Drážďanech, což je taky velmi náročný časově. Takže si myslím, že jsem teď dospěl do takového, řekněme, ideálního stavu, kdy mám dostatek práce, ale už to není tak strašně hektické, jak to bývalo. No.
0: Pořád návštěva u Vladimíra Bukače se chýlí ke konci. Na závěr uslyšíte ještě sonátu pro violu a klavír Es-dur, opus 120, číslo 2, Johannesa Brahmse. Hrají Vladimír Bukač a Arkady Zenziper.

0: Tak to byla sonáta pro violu a klavír Es-dur opus 120 číslo 2 od Johannesa Brahmse. Hráli Vladimír Bukač a Arkady Zenziper. Pořad návštěva u Vladimíra Bukače se pro dnešek uzavírá. Druhý díl je na programu stanice Český rozhlas D-dur zítra od 8 hodin.
1: Český rozhlas D-dur.

zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

Český rozhlas D-dur. Posloucháte Český rozhlas, posloucháte stanici D-dur, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Provází vás Petr Weber. Společně se můžeme těšit na Janáčkovu, Dvořákovu, Beethovenovu nebo Sukovu a Chopinovu hudbu. Na začátek ovšem na hudbu starší, na Františka Antonína Resslera Rossettiho. Působil v Rusku, Bavorsku a v Mecklenburgsku. Zemřel rok po Mozartovi, tedy v roce 1792. A byl to ve své době autor, jehož díla se v Evropě docela často hrála a také tiskla. Resslerovu sonátu pro solovou harfu teď zahraje Kateřina Englichová.

Vážení a milí, hrála nám Kateřina Englichová. Poslouchali jsme harfovou sonátu B-dur. Jejímž autorem byl František Antonín Rössler Rosetti. Kontrabasista, dirigent a skladatel, jehož život se uzavřel v Ludwigslustu v Mecklenbursku na severu Německa v roce 1792. Třívětá symfonická skladba Bohuslava Martinů z roku 1958, která teď zazní, nese název paraboly, tedy podobenství. Jsou to parabola o soše, parabola o zahradě a parabola o lodi. Skladatel našel inspiraci v Citadele od Antoana Saint-Exupéryho a motem celého díla může být toto. Život je cesta, kdy se dosažený cíl stává podnětem pro další putování a hledání. Jiří Bělohlávek řídí Českou filharmonii.

Na stanici D-dur dohrála Česká filharmonie, řízená Jiřím Bělohlávkem, Parabuly, tedy podobenství od Bohuslava Martinů. Parabolu o soše, o zahradě a o lodi. Inspiraci našel Martinů u Antoina Saint-Exupéryho. Wagnerova Valkýra je prvním velkým večerem po prologu Zlatorýna cyklu, respektive tetralogie Prsten Nibelungův. Scénu z této opery uslyšíme teď v podání Jonase Kaufmana, orchestru Německé opery v Berlíně a dirigenta Donalda Raniklese.

0: Výjev Zigmunda z Wagnerovy opery Valkýra jsme teď slyšeli v podání Jonase Kaufmana, orchestru Německé opery v Berlíně a dirigenta Donalda Raniklese.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Skladatel Josef Suk, ač současně aktivní houslista, člen Českého kvarteta, nenapsal žádný houslový koncert. Jeho fantazii pro housle a orchestr G-moll opus 24 nicméně za takový malý houslový koncert považovat můžeme. Má 24 minut a hrají teď Václav Snítil se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK a dirigentem Vladimírem Válkem.

To byl symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s Vladimírem Válkem a jako solista huslista Václav Snítil. Dozněla Fantazie G-moll Josefa Suka pro housle a orchestr. A teď, vážení a milí, jedna drobnost. Chopinova mazurka F-moll číslo 2 z opusu 63 hraje Ivan Klánský.

Mazurku F-moll nám na stanici D-dur právě zahrál Ivan Klánský. Autorem byl Frédéric Chopin. A naše vysílání pokračuje, vážení a milí, hudbou Richarda Wagnera. Budou to Wesendonck-lieder, tedy pět písní na slova Matildy Wesendonckové. To byla manželka skladatelova švýcarského mecenáše. Zpívá Dagmar Pecková, Jiří Bělohlávek řídí Českou filharmonii.

Anděl, stůj tiše, ve skleníku, bolesti a sny. To je český překlad názvů pěti písní na slova Matildy Wezendonkové, Wezendonklieder, které napsal Richard Wagner. Poslouchali jsme nahrávku Dagmar Peckové a České filharmonie s Jiřím Bělohlávkem. Pro natočení další skladby v našem vysílání Dvořákova kvintetu A-dur spojili síly Boris Gildburg, pianista, a smyčcové kvarteto Pavel Haas Quartet. Jde o Dvořákův druhý kvintet ve stejné tónině A-dur.

Allegro, potom dumka, pak scherzo v rytmu foriantu a na závěr finále v tempu Allegra. To byl Dvořákův kvintet číslo 2 A-dur opus 81, jak nám ho hráli pianista Boris Gilburg a Pavel Haas Quartet. Mytologická postava Daphne patří do Ovidiových proměn. Je to ovšem také jméno opery Richarda Strause, díla z roku 1937, Bukolické tragédie, opus 82. Uslyšíme scénu a árii Proměňování. Daphne zpívá René Fleming, hraje London Symphony Orchestra a řídí Sir George Shorty.

Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Dozněla teď scéna a arie Proměňování z opery Daphné Richarda Strause. Zpívala sopranistka René Fleming, hrál London Symphony Orchestra, dirigoval Georg Scholty. Přichází zahrát pianista Jan Bartoš. Bude to příštích 21 minut a půjde o 6 bagatel opus 126 Ludwiga van Beethovena.

0: Posloucháte stanici D-dur. 6 bagatel opus 126 Ludwiga van Beethovena hrál Jan Bartoš.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Kde si v horách zaslechl kdysi francouzský skladatel Vincent Dandy lidovou píseň. Její téma pak užil v roce 1886 ve své symfonii na zpěv francouzských horalů. Dílo pro klavír a orchestr hrají Jean-Yves Thibaudet a Montrealský symfonický orchestr. Dirigentem je Charles Dutoit.

Montrealský symfonický orchestr, dirigent Charles Dutoit a s nimi pianista Jean-Yves Thibaudet byli interprety symfonie na zpěv francouzských choralů pro klavír a orchestr opus 25 skladatele Vincenta Dandyho. Je to prakticky jediné dílo, které se dnes z autorova odkazu hraje. Naše vysílání pokračuje hudbou pro solovou kytaru. Hraje Pavel Štajdl a bude to svita, kterou napsal Jan Antonín Losy. Má 8 částí.

0: Sarabanda a Žig, pomalý a rychlý tanec. To byly dvě poslední z osmi částí svity, kterou napsal Jan Antonín Losy a kterou nám na kytaru hrál Pavel Štajdl.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na řadě je teď hudba Leoše Janáčka. Jeho věčné evangelium, skladba z roku 1914, legenda pro sóla, sbor a orchestr podle básně Jaroslava Vrchlického. Předloha je podle díla stejného básníka jako kantáta Amarus. V tomto případě jde o poselství o završení lidských dějin obdobím Ducha Svatého s láskou ke všemu tvorstvu, jak to lze číst u středověkého mnicha Joachima z Fiore. Části věčného evangelia. Nuž, stane se, co v zjevení je psáno. Kdo vidí anděla, jak letí mračny. O, slyšte, jejíž srdce mdlé a zvadlé. A poslední část, to všecko děl mi anděl v noci tmavé. Janáčkovo věčné evangelium máme pro vás v interpretaci Alžběty Poláčkové, Pavla Černocha, Pražského filharmonického sboru a Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Sbormistrem byl Lukáš Vasilek a provedení řídí Tomáš Netopil.

0: Tak to končí, vážení posluchači, věčné evangelium Leoše Janáčka. Legenda pro sola, sbor a orchestr podle básně Jaroslava Vrchlického s poselstvím o završení lidských dějin obdobím Ducha Svatého. Zpívali Alžběta Poláčková, Pavel Černoch a Pražský filharmonický sbor, hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigoval Tomáš Netopil. Hudbu pro vás vybíral a vysíláním vás provázel Petr Weber, který vám přeje příjemný další poslech.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu a na ní dnes vysílací projekt, který nazýváme Od Klaudia k Ludvigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi, čili zhruba od roku 1600 do roku 1830, řekněme. A je to projekt, který je věnovaný historicky poučené interpretaci staré a starší hudby. Co nás dnes čeká? Čekají nás skladatelé jako Marcello, Rameau, Dusík, Bach, Händel, nebo skladatelé méně známí, jako třeba Ernst Gottlieb Baron. A teď na začátek kratičce Ludwig van Beethoven a jeho klavírní bagatela A-moll, kterou na kladívkový klavír zahraje Ronald Brautigam.

To byl kladívkový klavír, tedy historický nástroj předcházející moderním klavírům. Hrál na něj Ronald Brautigam a poslouchali jsme Beethovenovu bagatelu A-moll rekonstrukci, revidované verze skladby pro Elišku. A teď nám přichází zahrát soubor historických nástrojů Europa Galante, který řídí a hraje s ním i na housle Fabio Biondi. Uslyšíme koncert pro housle a smyčce D-moll, dílo zaraných let zázračného dítěte a komponujícího mladíka Felixe Mendelssohna Bartholdyho.

Na stanici D-dur dozněl koncert D-moll od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Koncert pro housle a smyčce, rané dílo skladatele. Fabio Biondi hrál na housle a zároveň řídil soubor Europa Galante.

Na řadu přichází francouzské baroko, a sice pastorale Jeana Baptisty Lullyho Le Amant Magnifique. Uslyšíme soubor Le Musicien de Louvre, který řídí Marc Minkowski.

V uplynulých 20 minutách nám hrál soubor historických nástrojů Le Musicien du Louvre s Markem Minkovským a solisty byli Agnes Melon, Michel Verschef, Gilles Ragon, Michel Lapleny a Isabel Poulnar. Byla to pastorální skladba Le Amant Magnifique od Jeana Baptisty Lillyho. Další skladba v našem vysílání je dílem autora méně hraného, méně známého Ernsta Gottlieba Barona. Byl to německý loutnista a skladatel působící ve dvorní kapele v Berlíně, jehož život se uzavřel v roce 1760. Uslyšíme od něj sonátu pro zobcovou flétnu a loutnu. Hrají Dorothe Oberling a Axel Wolff.

Adagio, Allegro, Siciliana a Žig. To byly čtyři věty sonáty, ve které jsme se zaposlouchali do zvuku historické loutny, hrál na ní Axel Wolf, a historické zobcové flétny, na kterou hrála Dorothée Oberlinger. I autor skladby byl loutnista, byl to Ernst Gottlieb Baron. Interpretem následující nahrávky, a sice Mozartova koncertu D-dur, koncert číslo 5 pro klavír a orchestr, bude americký muzikolog a pianista Robert Levin. Byl to umělec a vědec, který zrekonstruoval řadu děl z 18. století a bude hrát samozřejmě na historický nástroj, a to spolu se souborem Academy of Ancient Music, který řídí Christopher Hogwood.

Dozněl koncert číslo 5 pro klavír a orchestr, koncert D-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Interprety byl slavný soubor Academy of Ancient Music, řízený jeho zakladatelem Christopherem Hagwoodem, a solistou byl americký klavírista a muzikolog Robert Levin, ročník 1947.

Následuje kantáta Ich habe genug, církevní kantáta nebo duchovní kantáta z pera Johanna Sebastiana Bacha. Je určena pro soprán, flétnu, smyčcové nástroje a basso continuo a v církevním kalendáři byla určena pro svátek očišťování Panny Marie, v současnosti slavený spíše jako svátek uvedení Páně do chrámu, svátek připadající na 2. února. Uslyšíme Martinu Jankovou, flétnistku Julii Branou a soubor Collegium 1704 s Václavem Luxem.

Posloucháte stanici D-dur, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu a která dnes v tomto vysílacím segmentu nabízí historicky poučenou interpretaci staré hudby v zahraničních i tuzemských nahrávkách. Tou nahrávkou, která dozněla, byl snímek Collegia 1704 a Václava Luxe s Martinou Jankovou, sopranistkou, solistkou, a sice v kantátě Ich habe genug Johanna Sebastiana Bacha.

sonáta barokního mistra, která teď zazní, je z pera Benedetta Marcella a je určena pro loutnu, varhany a psalterium. To je jednoduchý drnkací nástroj se strunami na ozvučné desce, na který se hraje drsátkem. Na psalterium nám bude hrát Margit Üblacker, na varhany Jürgen Banhölzl a na loutnu Michael Freimuth. A s nimi hraje soubor La Gioia Armonica, který řídí Jürgen Banhölzl.

Teď nám, vážení a milí, hrál soubor La Gioia Armonica, který řídil, a sice od Varhan, Jürgen Banhelzer. A s nimi byli dalšími dvěma solisty Margit Übelacker, hrající na psalterium, a Michael Freimut, hrající na loutnu. Poslouchali jsme sonátu opus 2 číslo 3 od Benedetta Marcella. Na stanici D-dur vám nadále nabízíme vysílací projekt věnovaný nahrávkám historicky poučené interpretace staré hudby. V titulu další skladby, která teď následuje, jsou dvě jména, Nele a Myrtis. Jde o stejnojmenný zpívaný balet Jeana Philippa Rameaua. Uslyšíme nahrávku francouzského souboru Les Arts Florissants, který řídí William Christie a s kterým jako solisté zpívají Jérôme Correa, Agnès Mellon, Donatien Michel Danza a François Semeillas.

ještě jednou se dnes, vážení přátelé, vracíme ke zvuku historického kladívkového klavíru. Budou dokonce dva, hrát na ně budou Alexej Lubimov a Olga Paščenko a uslyšíme tyto dva interprety jako solisty koncertu B-dur Jana Ladislava Dusíka, jedné z klíčových osobností vývoje moderní klavírní hudby, Čecha působícího v zahraničí. S nimi hraje finský barokní orchestr.

Poslouchali jsme koncert pro dva klavíry a orchestr B-dur od Jana Ladislava Dusíka. Byly to klavíry kladívkové, tedy historické, na které hráli Alexej Lubimov a Olga Paščenko a s nimi nahrávku pořídil finský barokní orchestr.

Pro následující 3/4 hodinku, vážení posluchači, vybíráme z odkazu Georga Friedricha Händla a z diskografie Monteverdiho orchestru a Monteverdiho sboru, což jsou soubory, které po dlouhá desetiletí vede John Elliott Gardiner. Uslyšíme žalospěv pro královnu Karolínu, skladbu, která vznikla v kontextu Händlovy práce pro dvůr anglického panovníka.

Na stanici D-dur dozněl žalospěv pro královnu Karolínu, vokálně instrumentální skladba Georga Friedricha Händla s výběrem z biblických textů. Solisty byly Norma Burrows, Charles Brett, Martin Hill, Stephen Varkow a s nimi zpíval Monteverdi Choir, hrál orchestr Monteverdi Orchestra a dirigoval Sir John Eliot Gardiner. To byla poslední položka dnešního vysílacího segmentu od Claudia k Ludvigovi, věnovaného pravidelně nahrávkám historicky poučené interpretace staré hudby. Vaším průvodcem byl a hudbu vybíral Petr Weber. Příjemný další poslech stanice D-dur.

který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

Hezký sobotní večer na D-dur. Začíná čtyřhodinový blok soudobé hudby, který pro vás připravuje Renáta Spesarová. Tentokrát na téma Mezinárodní tribuna skladatelů a věnovat se tak budeme jedné z nejstarších platform pro soudobou hudbu, kterou rok co rok, a je tomu tak asi od poloviny 50. let 20. století, pořádá Mezinárodní hudební rada společně s Evropskou vysílací unií. Skladby staré ne více než 5 let na setkání delegátů nominují veřejnoprávní rozhlasové organizace jednotlivých států, momentálně napříč 4 světadíly. Rostrum of Composers, jak se této mezinárodní tribuně skladatelů také říká, a to s letopočtem 2026. Dnes tedy nabídne na D-dur vítězná i doporučená díla k vysílání ve světových veřejnoprávních médiích. Získáme tak přehled o tom, co dnes komponují skladatelé a skladatelky, jednak do 30 let svého věku, pak také ale v hlavní kategorii skladatelé a skladatelky starší. Ne ale ti, kteří jsou v kompozici světovými celebritami. Delegáti, kteří přivážejí na setkání nahrávky současných skladeb své země, nejsou odbornou porotou v tom pravém slova smyslu. Vítězné a doporučené skladby k poslechu nominují hudební producenti, dramaturgové a redaktoři, tedy ti, co se dnes a denně prakticky setkávají se soudobou hudbou, ať už ve vysílání svého média nebo během koncertních sezon, festivalů, přehlídek své země. Rostrum, Mezinárodní tribuna skladatelů, se koná pokaždé v jiném evropském městě. Rostrum of Composers 2026, 72. ročník, se konalo v Rize, hlavním městě Lotyšska, ve dnech od 12. do 15. května tohoto roku. A Česká republika zaznamenala další úspěch. Kategorii do 30 let věku vyhrál skladatel Haštal Habka, jehož nahrávku skladby Chlapec s šedivými řasami v provedení orchestru Berg nominovala na Mezinárodní tribunu skladatelů za Českou republiku mezi dalšími kolegy i Lucie Hradilová z české sekce EBU. I ta bude dnes hostem sobotního večera na D-dur. Před námi je tak dnes k poslechu 13 z 16 doporučených skladem platformy Rostrum 2026. Ty zbývající 3, které z časových důvodů v sobotním večeru už nemůžeme uvést, odvysílá Český rozhlas Vltava v pořadu Soudobá hudba, a to za týden v sobotu 19. září, půl hodinu před půlnocí. Tedy 16 skladeb, to už je podstatný vhled do toho, co se dnes napříč, zejména Evropou, v soudobé hudbě odehrává. A během poslechu zjistíte také, že šíře komponované hudby je skutečně velká. Každá skladba je svou osobitou výpovědí o tom, jak dnešní hudební umělci přemýšlejí o světě, komponují, kdo jejich hudbu objednává a také kdo ji interpretuje. Český rozhlas je dlouhé roky ve spojení s předními pořadateli, sólisty, ansámbly i orchestry nové hudby a vysílá záznam jejich koncertů. Jedním z nejznámějších organizátorů koncertů je v Praze orchestr Berg, který si pro koncertní sezónu 2025-26 objednal novou skladbu Haštala Habky, a to pro program s názvem Stíny minulosti. Haštal Habka nazval svou kompozici příznačně Chlapec s šedivými řasami. Slavila nejen úspěch na koncertě 14. října 2025 v Českém muzeu hudby a po svém premiérovém vysílání také 3. ledna na stanici Český rozhlas Vltava, ale v širokém kontextu právě na Mezinárodní tribuně skladatelů 2026 letos v květnu. A právě tam jsme ji s kolegy nominovali. Takto o své nové kompozici Chlapec s šedivými řasami mluvil samotný Haštal Habka. Metafora starého muže s duší dítěte je nám v kultuře neustále předhazována a mnohokrát slouží i jako alibi pro politováníhodné lobotomické jednání. Při komponování této skladby se mi však opakovaně vyjevovala metafora opačná. Metafora dítěte, jež v sobě nese nepřiměřenou tíhu let. Dítěte, které toho zažilo v krátkém čase víc než mnoho lidí za celý život. Fanfára je jakousi omáží skladateli Vojtěchu Soutkovi, jímž jsem se zabýval poslední měsíce ve své diplomové práci, a jenž může stejně jako můj klavírek a spousta dalších lidí a věcí být chlapcem s šedivými řasami. S orchestrem Berg skladbu Haštala Habky Chlapec s šedivými řasami nastudoval a její světovou premiéru uvedl zakladatel a umělecký šéf orchestru Berg Petr Vrábel. Délka skladby je asi 14 minut.
přejí nerušený poslech.

0: Na úvod sobotního večera na téma Mezinárodní tribuna skladatelů, vítězné práce i doporučená díla k vysílání ve světových veřejnoprávních médiích Rostrum 2026, konané letos v květnu v Rize, jsme slyšeli vítěznou práci do 30 let věku. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, té mladší a takzvané hlavní general kategorii bez věkového omezení. V té do 30 let věku zvítězila skladba Chlapec s šedivými řasami Haštala Habky, skladatele, který měl při její premiéře orchestrem Berg v Praze teprve 28 let. Hudba Haštala Habky zaujímá už velmi respektované místo i v mezinárodním kontextu. Za nominací pro Rostrum 2026, prostřednictvím které se dostane soudobá hudba do povědomí posluchačů veřejnoprávních rozhlasů nejen v Evropě, stála také rozhlasová kolegyně Lucie Hradilová. Tu jsem při příležitosti dnešního sobotního večera na D-dur pozvala k rozhovoru. Lucie Hradilová z české sekce Evropské vysílací unie je momentálně nejpovolanější osobou objasnit, o jaký projekt v souvislosti s Mezinárodní tribunou skladatelů Rostrum a teď 2026 se vlastně jedná, jakou má historii, co je jeho smyslem, kde se odehrává. Lucie, děkuji, že jsi přijala pozvání pro stanici D-dur.
1: Já taky děkuji za pozvání. No a k té první otázce. Mezinárodní tribuna skladatelů je jednou z nejstarších a nejprestižnějších mezinárodních platform věnovaných soudobé vážné hudbě. Vznikla v roce 1955 díky Mezinárodní hudební radě při UNESCO a dlouhodobě s ní spolupracuje také právě Evropská vysílací unie. Nejedná se o klasickou soutěž, skladatelskou soutěž v tom smyslu, že by porota posuzovala partitory. Je to především setkání hudebních producentů, hudebních dramaturgů, redaktorů, veřejnoprávních rozhlasů z celého světa. Každá země, každý delegát přiveze nahrávku jedné nebo více významných skladeb, které vznikly v posledních 5 letech a společně probíhá několik dní poslech, diskuze a na závěr vlastně hodnocení a vybírání děl, která mají podle těch delegátů největší mezinárodní potenciál. Hlavním smyslem té tribuny je dostat současnou hudbu k posluchačům. Ty vybrané skladby pak vysílají desítky veřejnoprávních rozhlasových stanic po celém světě, takže skladatelé získají skutečně mimořádnou mezinárodní publicitu. Ty jsi se ptala, jak je to s tím, kde vlastně se odehrává ta tribuna. Každý rok ji hostí jiná země, jiný veřejnoprávní rozhlas. V těch posledních letech se konala například ve Slovinsku nebo v Lotyšsku. Český rozhlas ji také hostil v minulosti několikrát. Pokud si dobře vzpomínám, tak naposledy to bylo v roce 2013 v Praze. Takže i my máme v historii tohoto projektu své významné místo.
0: To znamená, že jednotlivé skladby k poslechu mohou nominovat pouze veřejnoprávní média, nebo které v uvozovkách rozhlasy, rádia, média mohou přistoupit do této soutěže, protože Evropská vysílací unie to nejsou jenom státy Evropské unie.
1: Je to tak. Ta tribuna je otevřená především veřejnoprávním rozhlasovým organizacím. V současnosti se jí účastní něco mezi 20 až 30 rozhlasy ze 4 kontinentů. To znamená nejenom z Evropy, ale členské rozhlasy máme také v Kanadě nebo v Austrálii.
0: Musím podotknout, že Česká republika za poslední 3 roky opravdu bodovala v této soutěži a v té velké konkurenci. Jenom zopakuji, že v roce 2024 byl nominován mezi 10 kandidáty na takzvaně nejlepší skladbu František Chaloupka z Brna. Rok poté to byl 71. ročník Daria Kukal-Mojzeva. To bylo už takové komornější dílo. Opět nejlepší kompozice do 30 let věku. Musím říct, že když jsme společně v určité takové užší komisi vybírali díla, která se urodila, nahrávky, které bychom poslali do té evropské soutěže do Rostrum 2026, tak jsme absolutně nevěřili, že ještě může opět Česká republika bodovat. A stalo se. Haštala Habka, Chlapec s šedivými řasami, opět nejlepší skladba do 30 let věku. Ty jsi na určitých setkáních byla osobně, ne vždy to samozřejmě i z pracovních důvodů vyjde. Jaké jsi měla u toho pocity, když Česká republika bodovala a co vlastně hodnotili na těch našich nahrávkách, na těch dílech?
1: Samozřejmě ty pocity byly velmi radostné, jsou to silné emoce, když se delegát dozví, že v uvozovkách jeho skladatel zvítězil, byl oceněn a to jeho dílo rezonuje napříč veřejnoprávními rozhlasy. Ta nejzajímavější věc na celé tribuně je to, že neexistuje vlastně klasická porota, složená z několika odborníků. Hodnotiteli jsou přímo delegáti jednotlivých veřejnoprávních rozhlasů, tedy lidé, kteří tu dramaturgii současné hudby vytvářejí každý den jsou s ní v kontaktu. Během těch několika dnů probíhá společný poslech všech těch přihlášených skladeb. Velmi důležitá je taky příprava toho delegáta před tou soutěží, protože dodává vlastně podklady o autorovi, o té skladbě a je velmi důležité volit dobře ta slova, aby potom ti delegáti, kteří mají jenom velmi omezený čas seznámit se s těmi materiály před poslechem té dané skladby, aby dobře pochopili, co budou vlastně slyšet, koho představují. Potom po každém bloku poslechovém následuje vždycky taková jako pauza, ale nepředstavujte si to tak, že bychom si nějak diskutovali o těch skladbách a nějak si je hodnotili. Snažíme se spíš jako toho zdržet, protože abychom se vzájemně neovlivňovali. Pro mě bylo takovým jako překvapivým momentem minulý rok, když jsem se účastnila této přehlídky ve slovinské Ljubljani, že naše dvě skladby, skladba Darie Kukal-Mojsévy a Elišky Cílkové, že vlastně vyšly na konec jednoho z těch poslechových dnů a já jsem si říkala, byla jsem zvědavá, jestli ještě ta pozornost těch mých kolegů bude natolik veliká, aby dokázali na ten konec toho dne vnímat tahle dvě díla. No a byla jsem překvapená, když po jejich

0: Do znění přišli vlastně spontánně kolegové, několik kolegů z různých rozhlasů a přišli mi vlastně říct, jak moc ty skladby v nich rezonují a doslova říkali, tuhle hudbu bychom měli poslouchat.
1: Tak možná tím, že to bylo také na závěr, se tato díla nejlépe pamatovala. Takže ono je to taky vlastně otázka štěstí. Když ty slyšíš všechny ty skladby, jsou mezi nimi velké propady nebo opravdu nějakých 10-15 skladeb je natolik výrazných, že se mohou dostat do toho v uvozovkách zlatého pásma?
0: Myslím si, on ten poslech vlastně následuje abecedně podle jednotlivých zemí, takže není tam nějaká vnitřní dramaturgie ani nějaké ty duráty, jako jestli posloucháme teď něco kratšího, něco delšího, aby se to prostřídávalo a bylo to trošku jakoby pro ten náš sluch a pozornost přívětivé, ale jde vlastně o úplně, řekla bych, takovou barevný tok té hudby a ten delegát je dobré, když si nastuduje vlastně nějaké informace dopředu a během toho poslechu se soustředí, dělá si poznámky, velmi to pak pomůže při tom závěrečném hodnocení a při tom sestavování toho pořadí.
1: Co z toho všeho fakticky nominovaným do toho pásma vítězů plyne? Opět musíme vzpomenout to, že zvítězil v roce 2024 František Chaloupka, nebo dostal se tedy mezi ty nominované, mezi doporučené skladby k poslechu a vysílané skladby k poslechu, nejen tedy v Evropě, Daria Kukal-Mojzéva a potom také Haštal Habka. Čím jsou odměněni skladatelé?
0: Myslím, že to nejcennější, co pro ně plyne, je jednoznačně to mezinárodní vysílání. Ty vybrané skladby přebírají veřejnoprávní rozhlasy po celém světě a zařazují je do svého vysílání. Jenom pro představu, v těch posledních letech šlo přibližně o 700 odvysílání během jediné sezony. Takže to už je velký vlastně impact, velký dopad. A skladatel tak během několika měsíců osloví publikum, rozhlasové publikum v mnoha zemích, což by jinak vlastně nebylo možné. Vítězové navíc získávají finanční stipendium Mezinárodní hudební rady a další profesní příležitosti. V posledních letech to byl například roční přístup do publikační platformy Universal Edition, nebo v minulosti byly součástí ocenění také nové skladatelské objednávky nebo rezidenční pobyty. Mně ještě napadá jedna taková věc, že tato soutěž je natolik prestižní, že když jsem se dívala vlastně do její historie, která se tedy odvíjí od toho roku 1955, tak jsem tam vlastně často vnímala, zahlédla jména, která jsou dnes velmi zvučná v tom světě soudobé hudby. Například skladatelka Unsuk Chin, ano. Olga Neuwirth nebo Hans Abrahamsen, Pascal Dussapin, Magnus Lindberg, Peter Etveš. Taky náš Miroslav Srnka nebo Ondřej Adámek.
1: My musíme upozornit, že se do této v uvozovkách soutěže nenominují skladby těch slavných skladatelů, že bychom si řekli, tak máme tady 3-4 skladatelky, kteří se hrají po celém světě, tak zvítězíme. Nic takového. V podstatě jsou to víceméně, nechci říct jména začínajících tvůrců, ale vlastně neznámá v tom v uvozovkách vězném kontextu.
0: Je to tak. Mohou to být skladatelé věkově neomezení, pak je tam ta kategorie druhá do 30 let, ale jsou tam určité podmínky v té soutěži, které vlastně tak nějak jako vylučují právě ty nejslavnější autory, kteří už jsou velmi renomovaní mezinárodně a mají už za sebou nějakou delší kariéru. Když vzpomenu ještě historii v rámci Českého rozhlasu, tak určitě tam najdeme jména, která uspěla, jako je třeba skladatel Jan Klusák nebo Petr Cígler taky, takže...
1: Výborně. Jak reagují ocenění, když jim Lucie zavoláš nebo napíšeš zprávu, že to byli zrovna oni, kteří se dostali do té úzké nominace doporučených skladeb?
0: Když se kontaktuji s těmi skladateli právě při tom nominování, tak většinou jsou velmi překvapeni a následuje buď ticho, nebo obrovská radost a také vlastně takové jako napětí, těšení se, jak to vlastně dopadne.
1: Jak je vnímána pozice Českého rozhlasu právě v oblasti současné koncertní hudby v souvislosti právě ať už s Mezinárodní tribunou skladatelů, ale vůbec Evropské vysílací unii, protože ty se nestaráš pouze v uvozovkách o soudobou hudbu nebo tvorbu dneška, ale o jakési poselství české hudby, její kvality interpretace, šíře, repertoáru, dramaturgie, vlastně v celém kontextu té koncertní i operní hudby.
0: Český rozhlas je v rámci Evropské vysílací unie její rozhlasové sekce Eurorádia dlouhodobě respektovaným partnerem. V rámci té mezinárodní hudební výměny se nacházíme na úplné špici mezi další rozhlasy, které jsou velmi aktivní, patří třeba BBC, ORF, Radio France. My máme vlastně velmi kvalitní hudební produkci, vlastní symfonický orchestr. Spolupracujeme s předními českými interprety a tělesy a dlouhodobě objednáváme i nahráváme nová díla českých skladatelů. Právě díky tomu můžeme pravidelně představovat českou hudbu na významných mezinárodních fórech. A myslím, že ty úspěchy Darie Kukal-Mojsevy a Haštala Habky, Františka Chaloupky a dalších navíc ukazují, že ta česká dramaturgie současné hudby je velmi dobře čitelná a respektovaná i v zahraničí.
1: Tak, ale musí tam být podmínka, že Český rozhlas ta díla natáčí anebo je nějakým způsobem vlastní, vysílá, zajímá se o ně, je v kontaktu s tou současnou scénou. Je tomu tak?
0: Je tomu tak. Podmínkou je především kvalitní rozhlasová nahrávka skladby, nikoli tedy jen ta partitura pro tuto přehlídku a ta skladba by měla vzniknout během posledních 5 let. Pokud tedy skladatelé v posledních letech dokončili nějaké nové dílo, které bylo profesionálně provedeno a nahráno, určitě také stojí za to, aby se o tom Český rozhlas dozvěděl.
1: Výborně, takže doporučení pro příští rok, výzva pro skladatele, skladatelky, i když samozřejmě víme, že ta nominační porota je interní, je rozhlasová, je vytvořená z kolegů, kteří se celoročně soudobou hudbou zabývají a jsou v kontaktu s těmi nahrávkami a sami si taky kolikrát cíleně ty nahrávky pořizují v dramaturgii celoročního plánu. Tak čí snímek může Český rozhlas dokdy přihlásit pro rok 2027? Stále je mým hostem Lucie Hradilová.
0: Ten výběr nominací pro ten další ročník Tribuny v roce 2027 bude probíhat, myslím, tak na přelomu roku 26-27, možná na jeho začátku. Tak proto doporučuji, aby skladatelé, pokud mají nějaký tip, kontaktovali Český rozhlas včas a včas zaslali informace o svých nových skladbách i dostupných nahrávkách.
1: V tuto chvíli děkuji Lucii Hradilové z Evropské vysílací unie, té české sekce, která se stará o export české hudby. Dnes tedy jsme se bavili o té současné české hudbě do zahraničí. Děkuji za tvoji práci a těším se zase někdy naslyšenou.
0: Já také moc děkuji za pozvání a myslím, že na tomhle místě bych ještě ráda chtěla poděkovat naší vedoucí mezinárodního oddělení Adele Kalibové, která velmi podporuje naše aktivity v této oblasti.
1: Tak ať se daří Českému rozhlasu i nadále. Díky.
0: Děkuji.
1: V hlavní kategorii, ve které mohou soutěžit skladatelé a skladatelky bez ohledu na věk, vyhrál Rostrum 2026 srbský skladatel Juk Marković. Jehož uhrančivou skladbu nominoval na letošní mezinárodní tribunu skladatelů Bělehradský rozhlas. Osmivěté dílo Stabat Mater vzešlo z 2letého společného projektu, na němž spolupracovalo IRCAM, zpěváci Centra barokní hudby ve Versailles, no a samotný skladatel. Během této doby Marković zkoumal jak různé digitální nástroje pro zpracování lidského hlasu, tak charakteristiky barokní vokální techniky, zejména ornamenty typické pro francouzskou barokní hudbu. Stabat Mater je dílo, které promlouvá jak k minulosti, tak budoucnosti. Snaží se budovat mosty spojující archaický zvuk se současnými elektronickými prostředky, uvádí se v programu ke skladbě. Marković nachází pocit svobody v práci se známými tématy a motivy, které už inspirovaly desítky či dokonce stovky skladatelů. Věří, že to zmírňuje tlak na vytvoření originálního příběhu a umožňuje skladateli soustředit se na kouzlo nekonceptualizovaného zvuku, tedy zvuku samého o sobě. Tvorbu Juka Markoviče pohání čistý obdiv, skrze který se snaží pochopit svou existenci jako skromnou součást širší kontinuity. Na rozdíl od prostorové izolace se neustále snaží překonat izolaci v čase a zhmotnit své osobní spojení s minulostí a tradicí. Tak tedy Juk Markovič, ročník 1987 a jeho Stabat Mater. Téměř 24-minutové dílo interpretují zpěváci Centra barokní hudby ve Versailles. Na violu da gamba hraje Christine Plibo-Mazo a diriguje Fabien Armengol.

Pia, Madre, Contem, Flari, Do. Letem, Cum, Fili.

Bělehradský rozhlas vyslal na Mezinárodní tribunu skladatelů Rostrum 2026 skladbu Stabat Mater Juga Markoviče, ročník 1987, a dobře udělal. Markovič se pohybuje na německé scéně soudobé hudby a nedávno také pobýval na pařížské IRCAM, na Institutu pro výzkum a koordinaci akustiky a hudby. Ano, sídlí v Paříži, přímo u centra Pompidou, a založil jej v 70. letech Pierre Boulez, právě z iniciativy prezidenta Georges Pompidou. Jörg Markovič se stal vítězem hlavní kategorie pro rok 2026. Slyšeli jsme jeho skladbu Stabat Mater a interpretovali ji zpěváci Centra barokní hudby ve Versailles. Dále na violu da gamba hrála Christine Plibomazo a dirigoval Fabien Armango. Připomínám, že kategorii do 30 let věku vyhrál náš Haštal Habka. Po třetí za poslední 3 roky tak bodoval tedy český tvůrce. Upřímně, naše rozhlasová nominační skupina neočekávala, že Česká republika bude mít mezi veřejnoprávními rozhlasy 4 kontinentů opět vítěze. Co je nesmírně důležité, to je zúčastnit se této mezinárodní platformy, vůbec být na ní nominován, což se letos podařilo asi 40 skladatelům a skladatelkám. Jistě na vítěze se svítí ze všech stran, ale co je na této soutěži sympatické, je další listina, tedy seznam skladeb, které delegáti Mezinárodní tribuny skladatelů Rostrum považují za natolik zajímavé, že je doporučují k poslechu v rámci mezinárodní sítě veřejnoprávních rádií. V obecné, tedy té hlavní kategorii, je to tak dalších 10 men tvůrců, v té do 30 let věku dalších 5 skladatelů a skladatelek. No a právě tato doporučená díla v sobotním večeru, který pro vás připravuje Renáta Spisarová, můžete až do půlnoci dnes na D-dur poslouchat. A pak také dalších 30 dní na webu této stanice. V kategorii do 30 let věku uspěl také 20-letý Georg Jakob Salumé se svojí skladbou Silmavés v slzách o stopáži nějakých 9 minut. Na Rostrum 2026 tuto skladbu nominoval veřejnoprávní rozhlas z Estonska a Georg Jakob Salumé se stal nejmladším účastníkem letošní soutěže. Studuje na Estonské hudební akademii u Heleny Tulve, za sebou má řadu vítězství v estonských soutěžích a kompozice Silmavés v slzách je určena pro docela neobvyklou kombinaci nástrojů. Hraje spolu totiž harfa, na tu katritika, čembalo, hraje Ennenail, a na chromatický kanel, tradiční estonský drnkací nástroj, příbuzný citerám, hraje Kristi Mühling. Skladatel Georg Jakob Salumé se obrací k příběhu Petrova zapření Krista. Petr 3x zapřel, že Ježíše zná, a podle Matoušova evangelia potom hořce zaplakal. Právě slzy jako výraz lítosti a očištění jsou základním obrazem skladby, kterou si teď poslechneme. Trvá necelých 10 minut.

Nejmladší oceněný účastník Mezinárodní tribuny skladatelů Rostrum 2026 Mezinárodní platformy pro soudobou hudbu. Georg Jakob Salumé z Estonska a jeho skladba Silmavés v slzách v provedení ansámblu Una Corda. Dánský veřejnoprávní rozhlas nominoval do soutěžní kategorie do 30 let věku autorku s polským jménem Adriana Kubica-Cipek, která v Dánsku působí. Její hudba je výrazně zaměřena na zvukovou barvu, prostor a synestetické vnímání, tedy na propojení zvuku s představami světla, barev, hmatu nebo vůní. Skladba s názvem Jaro je pro 16 hlasů a my ji uslyšíme v nahrávce dánského národního vokálního ansámblu. Poprvé zazněla na Velikonoce 2024. Kubica-Cipek použila ve své skladbě Jaro výběr veršů z básně Viktora Iga Po zimě. Nejde tedy pouze o abstraktní jarní skladbu. Hudba reaguje na konkrétní básnický obraz přírody, světla, tepla a návratu života. Sama skladatelka o skladbě říká, že ji zajímají prostorové a abstraktní struktury. Jejichž tvary vytvářejí představu jara ve všech jeho rozměrech. Světlo, teplo, životní síla, která se vrací po zimě, ale také chaos, z něhož růst vzniká. Adriana Kubica-Cipek a její 6-minutové jaro.

Dánský národní vokální ansámbl se slovinskou dirigentkou Martinou Batič. Ve skladbě je Jaro, jejíž autorkou je letos 30-letá Adriana Kobica-Cipek. Úspěch dánského rozhlasu, jelikož i toto dílo se dostalo mezi pětici doporučených děl v kategorii pod 30 let vysílaných napříč veřejnoprávními médii po celém světě. Mezinárodní tribuna skladatelů Rostrum 2026 a na stanici D-dur v sobotním večeru s Renátou Spisarovou posloucháme oceněné skladby této letos už 72. přehlídky nahrávek soudobé hudby, ve které nejen poslední roky bodovali čeští skladatelé a skladatelky. Takové čarokrásné poznamenala jsem si po prvním poslechu skladby The Moon Has Set, Dogs Are Sleeping, tedy Měsíc už zašel, psi spí. Mezi doporučenými díly hlavní kategorie se tak objevilo jméno autora Jonas Lee Skarud a do soutěže ji poslalo norské veřejnoprávní rádio. Loutny, akordeon, altový saxofon a kontrabas vytváří společně s norským rozhlasovým orchestrem velmi zvláštní propojení starého, lidového, jazzového a současného zvuku. Kompozice evokuje noční klid, zastavený v čase a stav bdění mezi snem a skutečností. Skarud pracuje s představou rozebírání či narušování tradičních hudebních forem. Už samotné obsazení působí jako záměrná koláž různých hudebních světů. Poslechněte si kompozice o měsíci, který už zašel, a spících psech. Trvá téměř 26 minut a hráče vede dirigent Ilan Volkov.

Jonas Lee Skaalud, The Moon Has Set, Dogs Are Sleeping. Skladatel z Norska a jeho nahrávka nové kompozice Měsíc zašel, psi spí. Díky ní letos na Mezinárodní tribuně skladatelů Rostrum 2026 zabodoval norský veřejnoprávní rozhlas. Solisty a norský rozhlasový orchestr vedl Ilan Volkov. Mezi desítku děl doporučených k vysílání rozhlasy po celém světě se také dostalo do hlavní kategorie dílo Jacka Sotomského, ročník 1987. Známé jeho skladby z Prahy nebo Ostravy. Dílo se jmenuje Melancholy a jedná se o klavírní koncert, melancholický klavírní koncert, napsaný pro fenomenální klavíristku specializující se na provedení soudobé hudby. Jmenuje se Malgořata Valentovič. Hrát bude také Národní symfonický orchestr Polského rozhlasu v Katovicích. Premiéru tenkrát vedl dirigent Vincent Kozlovsky. Solistka hraje jak na klavír, tak na čtvrtónový syntezátor, digitální elektronický dvojník. V průběhu skladby často spadneme do výřivky stylů, které kolují mezi parodií baroka, koncertují na základě hudby Beethovena a pozornost obracejí až k britské populární hudbě 90. let 20. století. Sotomského tvorba se často pohybuje na hranici soudobé vážné hudby, elektroniky, experimentálního popu a performance. Pro jeho hudbu je typické používání technologií a práce s již existujícími hudebními materiály. Tak si Melancholii poslechněme. Její doráta je asi 24 minut. Dílo v Polsku v minulém roce velmi oslavované.

Nejen v Polsku oceňovaný skladatel Jacek Sotomsky, ročník 1987 a jeho skladba pro klavíristku Malgořatu Valentovič a Nos prskatovic. Klavírní koncert Melancholie dirigoval Vincent Kozlovský. Stále posloucháte výběr z doporučených skladeb letošní Mezinárodní tribuny skladatelů, přehlídky veřejnoprávních médií Rostrum 2026, za kterou stojí Evropská vysílací unie a Mezinárodní hudební rada. V hlavní kategorii také uspělo dílo řecké skladatelky ročník 1988. Jmenuje se Sofia Avramidou a kompozici dala název Izmath, jako název fiktivního města z povídky H.P. Lovecrafta The Shadow Over Izmath z roku 1936. Nahrávku nominoval na přehlídku Francouzský rozhlas. Avramidou Lovecrafta četla už od dětství. Nechtěla převyprávět děj povídky. Zajímají především pocit beztvarosti, cizosti a nepojmenovatelného děsu. Sama říká, že strach zde nevychází z příběhu, ale z prostoru, v němž zvuk jakoby přicházel z místa, které není možné určit. Asi desetiminutovou kompozici nastudoval Francouzský národní orchestr a dirigoval Christian Macellaru.

Sobotní večer s Renátou Spisarovou a v něm dnes soudobá hudba výhradně na základě doporučení Mezinárodní tribuny skladatelů platformy Rostrum 2026. Posloucháme právě skladby, které zaujaly zúčastněné delegáty z veřejnoprávních rozhlasů čtyř kontinentů, a to natolik, že jim udělili statut doporučených skladeb k vysílání takřka po celém světě. A jak už zmínila Lucie Hradilová z české sekce EBU, tímto získávají skladatelé a skladatelky mimořádnou publicitu, která má potenciál oslovit co největší mezinárodní publikum. Řecká skladatelka Sofia Avramidou, ročník 1988, se skladbou In's Mouth se dostala takto i k českému posluchači. Francouzský národní orchestr dirigoval Christian Macellaru. Stejně tak se teď k nám dostává skrze EBU Fantazie pro klavír a orchestr, jímž autorem je 31-letý Joel Jan Vertausta, kterého vyslalo na přihlídku do Rigy finské rádio. Finský rozhlasový orchestr také s klavíristou Jonásem Ahonenem dílo natočili a dirigoval Ilan Volkov. Kompozice vznikla z radosti ohledně očekávání narození prvního dítěte autora. Ale člověk míní, pán Bůh mění, jak se říká. Dítě se narodilo předčasně a k radosti přibyla na jednotce intenzivní péče, úzkost a obavy. Dílo, jak sám skladatel říká, je především o naději. Podobné životní zkušenosti promítla do jedné ze svých kompozic také naše Eliška Cílková, kterou nominoval Český rozhlas na Mezinárodní tribunu skladatelů v loni. Tak tedy teď Fantazie pro klavír a orchestr skladatele, který se jmenuje Joel Jan Vertausta. Dílo má asi 22 minut.

Fantazie pro klavír a orchestr, skladatel Joel Jan Vertausta, a na klavír hrál Jonas Ahonen, finský rozhlasový symfonický orchestr dirigoval Ilan Volkov. Poslouchali jsme další z doporučených skladeb pro vysílání členskými rozhlasy Evropské vysílací unie. Stále se ocitáme v prostoru pro soudobou hudbu na aktuálním 72. ročníku Mezinárodní tribuny skladatelů Rostrum 2026. Pro velký orchestr, Lotyšský národní symfonický orchestr, napsala nedávno kompozici plnou barev Jeanette Spírka. Jmenuje se Iceberg, ledovec, a tato skladba se dostala do pětice doporučených kompozic kategorie skladatelů pod 30 let věku. Nahrávku nominovalo Lotyšské rádio 3 Klasika. Skladba posluchače jakoby zavádí do hlubin ledovce a postupně pracuje s jednotlivými vrstvami obrovské masy ledu. Lotyšské orchestrální hráče diriguje Jánis Stafeckis. Jeanette Spírka, Iceberg. Ledovec. Asi 10minutová kompozice.

aktuální nahrávka skladby Ledovec 24-leté lotyšské skladatelky, která se jmenuje Jeanette Spírka, a její umístění v pětici doporučených skladeb kategorie pod 30 let věku Mezinárodní tribuny skladatelů k vysílání veřejnoprávními médii po celém světě. Lotyšský národní symfonický orchestr vedl Jánis Stafeckis. A teď se zas ohlédneme za doporučenými skladbami hlavní kategorie Rostrum of Composers 2026. Jak už jsme dnes také slyšeli, jejím vítězem se stal srbský skladatel Juk Marković. Do desítky dalších doporučených skladeb se dostala ta od Ary Alonso, Španělky, která žije ve Stockholmu. Uspěla s komorní skladbou Convolution. Je to intimní elektroakustická skladba pro kontrabas a elektroniku, v níž se elektronika nesnaží být doprovodem kontrabasu, ale mění jeho samotnou zvukovou identitu. Zvuk kontrabasu je elektronicky konvolvován se zvukem speciálně preparovaného klavíru. Kompozice, ve které je výrazné hlavně fyzické gesto hráče, má něco přes 8 minut. Přináší v souvislosti s předchozími skladbami zase zcela jiný autorský vhled. Ara Alonso ovládá live elektroniku a na kontrabas hraje Nick DeChorot.

Čtyřhodinový sobotní večer s Renátou Spisarovou a v něm dnes program sestavený z vítězných a doporučených skladeb 72. ročníku Mezinárodní tribuny skladatelů Rostrum of Composers 2026. Právě teď dozněla skladba letos 36-leté skladatelky Ary Alonso, rodem Španělka, která žije ve Stockholmu. Tato kompozice se jmenovala Convolution a autorka se na ní podílela také skrz live elektroniku. Jejím partnerem zde byl kontrabasista Nick Dechrod. A teď opět zpět k symfonické hudbě, řekla bych až filmové. Jejím autorem je Paul Klift, ročník 78. Nazval ji Landscape Overexposed, doslova krajina přeexponovaná. Určující je zde vztah k Beethovenovi. Klift do skladby vkládá rozpoznatelné úryvky z Adagia Beethovenovy 4. symfonie. Nejde však o citaci v tradičním smyslu. Beethovenova hudba se vynořuje a zase mizí, jako by byla rozostřenou vzpomínkou. Hraje RTV, slovinský symfonický orchestr diriguje Stephen Loy. Krajina Paula Klifta má něco přes 10 minut.

RTV, slovinský symfonický orchestr, který dirigoval Steve Loy, a kompozice s názvem Krajina, přeexponovaná původem australského skladatele Paula Clifta. Jedna z doporučených skladeb k poslechu ze strany delegátů, kteří se zúčastnili letošní Mezinárodní tribuny skladatelů Rostrum 2026. K její letošní úrodě se vracíme během celého sobotního večera s Renátou Spisarovou. Své ovoce sklidila také kompozice s názvem Sometimes at night the far away stars. Nikdy v noci ty vzdálené hvězdy. Od rodačky z Istanbulu, která se jmenuje Zeynep Toraman. Tu do skladatelského klání vyslala švýcarská RTS. Toraman studovala také na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, například u Georga Friedricha Haase a George Louise. Vystoupí tak tedy ensemble Contrechamp. Jedná se o švýcarský ansámbl, který je z Ženevy, specializuje se na hudbu 20. a 21. století a už více než 40 let se věnuje především současné a experimentální hudbě. Hlas v této skladbě není jednoduše další zvukový efekt, ale jakási nepřítomná lidská postava, která existuje mezi světem elektroniky a živého orchestru. Zeynep Toraman, Sometimes at Night, the Far Away Stars, s durátou asi 24 minuty.

snímek z Ženevy, kompozice Sometimes at Night the Far Away Stars, někdy v noci ty vzdálené hvězdy, od rodačky z Istanbulu Zeynep Toraman a interpretovali ensemble Contrecham. Doporučená skladba, hlavní kategorie, Mezinárodní tribuny skladatelů Rostrum 2026. Mezi 40 skladbami, které letos v Rize bojovaly o přízeň delegátů z veřejnoprávních médií napříč Evropou a dalšími třemi kontinenty, byla i kompozice skladatele Christopha Ressiho. Am Anfang war das A. Na počátku bylo A. Za jejíž nominací stála rakouská ORF. Jedná se o spojení nové hudby s elektronikou a popkulturními odkazy. Hrát ji bude Black Page Orchestra, založený v roce 2014 ve Vídni. Jedná se o ansámbl, který sám tvrdí o sobě, že se zaměřuje na radikální a nekompromisní hudbu současnosti. Název je odvozen od skladby Franka Zappy, The Black Page. Díla, jehož partitura je kvůli vysoké hustotě not a hudebních událostí téměř celá černá. Co vlastně znamená začít od nuly, ptá se autor. A může vůbec být v dnešní době něco skutečně na začátku? Na Ressiho hudbě je sympatické, že se nestydí za popkulturu, píší o něm kritiky. U jeho tvorby se vedle soudobé vážné hudby objevují například prvky Eurodance 90. let, zvuky starých počítačových her, elektronika a různé zvukové efekty a zde i lehtivé zvuky sexuálních hrátek. Christoph Ressi Am Anfang war das A.

Dozněla poslední kompozice právě končícího sobotního večera s Renátou Spisarovou. Christoph Resi, skladatel, ročník 1989, a teď tedy jeho kompozice Am Anfang war das A. Takto hrál ve Vídni při její premiéře Black Page Orchestra. Celé 4 hodiny jsme se dnes věnovali letošním výsledkům, vítězným i doporučeným skladbám Mezinárodní tribuny skladatelů Rostrum 2026, za kterou stojí veřejnoprávní média napříč 4 světadíly, Mezinárodní hudební rada a síť Eurorádia. A jsou také důkazem toho, že hudba dneška je objednávaná, hraná, poslouchaná, nahrávaná, vysílaná. Z 16 skladeb, které se dostaly do doporučeného výběru k vysílání, nezazněly z časových důvodů ještě 3, a to od Katariny Roth, Jaspera Dometa a Alvina Wickmana. K jejich poslechu už vás zvu na stanici Vltava v pravidelném pořadu Soudobá hudba. Stane se tak 19. září. Půl hodinu před půlnocí. Na stanici D-dur se teď už loučí Renáta Spisarová společně s mistrem zvuku Alešem Huberem a přejeme klidnou noc.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný den, milí posluchači. Stanice Český rozhlas D-dur je dnes na návštěvě u renomovaného a světově známého violisty. Naším hostitelem je Vladimír Bukač. Dobrý den a děkujeme, že jste nás přijal do svého domova plného hudby, jak předpokládám.
2: Ano, dobrý den vám i posluchačům a děkuji za tuto krásnou možnost promluvit s vámi na stanici D-dur Českého rozhlasu.
1: Z týmu externích spolupracovníků stanice se na návštěvu vydal Rafael Brom. Vy jste, pane Bukači, před nedávnem slavil významné životní jubileum koncertem v Anežském klášteře na Starém městě pražském. Jste profesorem na Vysoké škole v Drážďanech a na Královské konzervatoři v Bruselu. Zasedáte v porotách soutěží, byl jste členem proslulého Talichova kvarteta téměř 25 let, koncertujete na festivalech v zahraničí, nedávno jste podnikl koncertní turné i v Japonsku. K těmto tématům se v našem rozhovoru ještě dostaneme. Mě ale v tuto chvíli z chronologického hlediska zajímá vaše cesta od objevení nástroje až do mistrovské třídy legendární profesorky Nory Grumlíkové. Slyšel jsem vyprávět o jejich domácích lekcích. Vy jste violista, ale poučení ctitelé hudby a vaši současníci vás znají jako houslistu. To se odřejmí později. V tuto chvíli to uvádím vzhledem ke studiu u paní profesorky Nory Grumlíkové. Pocházíte z hudební rodiny?
2: Já nepocházím zcela z hudební rodiny, nicméně můj otec byl právník, ale měl hudbu jako velkého koníčka. Ale matka je, dá se říct, nehudební, a tak vlastně nevím, kde se to vzalo, z jakých genů, pokud mám nějaké hudební geny vůbec v sobě, doufám, že ano. Ale mě už od malička právě hudba strašně zajímala. Matka mi vyprávěla, že už jsem ve 4 letech brnkal na klavír, což si matně pamatuji, ještě to tam sahá, tak moje paměť asi obecně. No a pak jsem byl určitě velmi silně ovlivněn tou cimbálovou hudbou, která v Olomouci působila. Jo? To byli Jihomoraváci, kteří se v Olomouci shodou okolností sešli a řekli si, že založí teda cimbálovou muziku Václava Hastíka. No a v té můj otec hrál. No a samozřejmě, když ní hrál otec, tak tato hudba byla u každé příležitosti, ať už domácí nebo i jiné. No a postupně, jak jsem se učil pak na nástroj, tak jsem s nimi i hrál jako dál v cimbálovce, jako takový oddychový žánr. No a těm nástrojům jste se ptal, nevím, který máte na mysli, protože já jsem vlastně hrál nebo hrál jsem na oba nástroje, začal jsem na housle, což bylo takový logický vyústění, protože otec byl taky houslista jako amatér. No a pak jsem přešel k té viole, no.
1: Jaké jste měl housličky?
2: Housličky jsem, ano, ty jsem dostal, pamatuju si to, to mě bylo 4,5 let, to byl rok 69, na Vánoce jsem dostal plechové housličky.
3: Plechové?
2: Ano, plechové housličky. Ty jsem měl krátce a potom vím, že rodiče někde obstarali čtvrtky, no a pak už to šlo půlky a tři čtvrtky a celý, no. Já jsem byl poměrně, měl velký ruce, jako dostatečně, že jsem ten nástroj už, na který se dalo fakt slušně hrát, dostal poměrně brzo, no. A vím, že jsem chodil do hudební školy Žerotín, tenkrát ještě to byla Lidová škola umění v Olomouci, kde jsem se narodil. A vím, že jsem tam chodil, byl jsem tam přijet jako jeden z nejmladších, nebo vůbec nejmladší, jako žák. Protože jsem tam chodil už myslím od 5 let snad.
1: Zřejmý talent musí být zachycen.
2: No, nevím, asi jo, mě to tak prostě bavilo, že jsem nedal jinak, že chci na to hrát, na ty housle, a takže rodiče neměli ani nějakou jinou možnost. Mě bavily vždycky jako různé okruhy, potom později, ale ta hudba mi držela od raného opravdu dětství, no.
1: Zmínil jste lidovou hudbu, ta vás vlákala do svých tenat a dala směr vašemu životu.
2: Ano, myslím, na tom jsem jako objevil tu krásu ty hudby úplně, protože to je hudba, která je samozřejmě vpravdě lidová, ryzí. Tam jsem opravdu, se mi strašně líbily ty harmonie a ty písničky a ta melodičnost a to všechno. Takže to si myslím, že mě ještě tak nějak, řekl bych, ukotvilo k ty hudbě nebo přitáhlo ještě víc, kde jsem opravdu slyšel v tomto nádheru a říkal jsem si, že chci jako na ty hose se naučit. No a pak samozřejmě jsem se nevyvíjel směrem do lidové hudby, ale do té klasické.
1: Vy jste si vybral pro hudební část našeho setkání kompaktní disk souboru Hradišťan, který založil Jiří Pavlica. Disk má název Ozvěny duše a z něho uslyšíme Ej lásko, lásko, Okolo Hradišťa a S Pánem Bohem Jdem od vás.

0: Tak to byly ukázky z alba souboru Hradišťan. Byly to písně Ej, lásko, lásko, Okolo Hradišťa a S pánem Bohem jdem od vás. Soubor Hradišťan je legenda v českém hudebním prostředí. Založilo v roce 1978 houslista a skladatel Jiří Pavlica.
1: S Jirkou Pavlicou to ještě si dovolím doplnit seznam osobně, protože on právě do té Olomouce jezdil jako host. My měli jsme takové páteční cymbálové večery, takže ho ještě znám, ještě když byl o mnoho mladší. Myslím, takových už 40 let se s ním znám.
0: V tuto chvíli mám pro vás připravenou speciální nahrávku. Hrajete na ní třetí větu koncertu pro housle a orchestr číslo 1 G-moll opus 26 Maxe Brucha. Allegro Energico. Na housle hraje Vladimír Bukač, na klavír doprovází Libuše Křepelová. Je to snímek ze soutěže Concertino Praga. Tehdy vám bylo 15 let.

0: Vladimír Bukač, housle, a Libuše Křepelová, klavír, hráli třetí větu Allegro Energico z koncertu pro housle a orchestr číslo 1 G-moll, opus 26 Maxe Brucha. Nahrávka vznikla pro soutěž Concertino Praga. Vladimíru Bukačovi bylo tehdy 15 let. Když jste absolvoval na Akademii muzických umění v Praze, pokračoval jste ve studiu v Německu u Wolfganga Marschnera na Vysoké hudební škole ve Freiburgu. Jeho biografie uvádí, že pochází ze staré hudební rodiny, jejímž nejslavnějším představitelem byl operní skladatel romantismu Heinrich Marschner. To je pro nás zajímavá osobnost. Narodil se v Žitavě v rodině českého řemeslníka. Váš profesor Marschner se narodil roku 1926. To znamená, že letos květnu uplynulo 100 let od jeho narození. Byl příznivcem druhé vídeňské školy a účastnil se darmštatských letních kurzů soudové hudby. Ovlivnil vás v tomto směru?
1: No tak pan profesor mě ovlivnil velmi, v mnoha ohledech, nejenom jako pedagog, jako člověk, jako v podstatě i jako mužskou energii, protože já jsem přišel o svého otce bohužel v raném věství, nebo v raném věku, a myslím si, že jsem, to byl vlastně můj první mužský pedagog. Já jsem měl samé učitelky, profesorky, a musím říct, že samozřejmě mi dali ohromný základ a i pak, myslím si, paní profesorka Komlíková i umělecký velký potenciál, ale u toho pana Marschnera jsem najednou objevoval úplně jiný svět ještě, protože on byl nejenom výborným housistou, když si působil jako koncertní mistr nějakého významného orchestru, ale
2: ano,
1: v Kolíně Dream, ano, přesně tak. Výborně, máte znalosti, skvělý teda. No, ale vím, že úžasně hrál na klavír a i komponoval. Třeba moje první hodina byla tak, co si zahrajeme, no a sedl za klavír a doprovodí mě z paměti Čajkovský houslový koncert, první větu, jako jo. Takže v tomhle ohledu byl nesmírně inspirativní, protože já jsem taky na té mistrovské škole v tom Freiburgu sedával méně hodin u klavíru než na housle, ale mě jsem tomu věnoval moc energie a času, protože jsem byl inspirován právě tady tím, že on byl schopen ty svoje studenty doprovodit. Takže v tom mě velmi ovlivnil, a co jste mluvil o té druhé vídeňské škole, tak on samozřejmě komponoval, že byl, říkám, umělec širokého záběru. A já jsem dokonce snad jednou z jeho nějakých skladeb pro violu hrál, protože on hrál trochu na violu a napsal něco pro violu. Pak jsem teda natočil několik soudobých nahrávek.
0: Máme ve fonotéce rozhlasu vaše nahrávky Beli Bartóka, Bohuslava Martinů, Paula Hindemita, Jindřicha Felda nebo Luboše Fischera a také Františka Domažlického.
1: To si myslím, že řekl bych jediná nahrávka, co existuje, protože neznám nikoho, kdo tento koncert natočil. Dokonce jsem to nabízel i rozhlasu kdysi dávno a oni právě potom skočili, že nic takového ještě není. Tak za to jsem velmi rád. A ten koncert je velmi zajímavý a divím se, že ještě nenašel jiného interpreta zatím, no, pokud je mi známo. No jinak jsem se pak už dál do té hudby, sice mě pan Marschner ovlivnil tou soudobou hudbou, ale já jsem trošku konzervativní člověk, mě už ta hudba toho 21. století úplně zas tak jako nevzala. Nevím proč, přemýšlím na tom stále, jako některé skladby jsou zajímavé, ale nikdy jsem si v tom tak neliboval, že bych vysloveně s nadšením studoval skladbu 21. století. Což dneska je trošku ten trend, rozumím tomu i proč. Ale dokud nemám nějakou zakázku, a která se mi třeba by opravdu líbila, oslovila, tak bych se asi do toho sám nepustil. No.
0: Další hudbou v pořadu Návštěva u Vladimíra Bukače bude koncert pro violu a orchestr opus 36 Františka Domažlického. Hrají Vladimír Bukač, viola a symfonický orchestr Českého rozhlasu. Řídí Vojtěch Spurný.

0: To byl koncert pro violu a orchestr opus 36 Františka Domažlického. Hráli Vladimír Bukač, viola, a symfonický orchestr Českého rozhlasu. Řídil Vojtěch Spurný. Důležitou motivací v hudebním konání mladých instrumentalistů jsou slavní virtuózové, kteří jsou majákem v hudebním moři. Pro někoho to byl David Oistrach, Ivry Gitlis, Hendrik Schering, možná některý z legendárních českých houslistů. Kdo se líbil vám? Koho jste uznával?
1: No, mně to bylo poměrně jasné. Já jsem obdivoval strašně našeho legendárního a opravdu světově proslulého houslistu Josefa Suka. A jemu podobný typ byl Hendrik Schering, dovolím si říct, protože oni oba pro ně představovali takovou, řekněme, nechci říct úplně dokonalost technickou, ale vím, že opravdu ty jejich výkony byly velmi precizní, ale zároveň spontánně hudební. To byl jako můj velký vzor Josef Suk a já jsem měl pak opravdu velkou radost, že v jeho už pozdějším věku jsem se s ním poměrně zblížil a několikrát jsme spolu se bavili i hráli, i natočili jsme nějakou desku komorní a o mě pořád si vzpomínám, nabízel, ať mu říkám Pepulo, což bylo jeho jako nickname. A já jsem si to nemohl dovolit prostě. A říkal, a tykej mi a tohle. Já jsem prostě nemohl, protože já jsem jako kluk, když jsem chodil na tu konzervatoř, tak jsem na něho vzlížel, když šel do té AMU, přijel tím Mercedesem, že jo, a teď měl ten futrál, kde měl ty svoje Stradivárky. Já jsem na něho vzlížel jako na boha. Takže jsem to pak nedokázal, ale jsem moc rád, že jsem ho osobně mohl poznat jako blíž. Ale samozřejmě to nebyly moji jediný dva vzory, ale měl jsem jich více. Já trošku tíhnu k té starší škole i dneska. Nathan Milstein, Isaac Stern, tato škola těch velikánů, protože já mám pocit, že oni hrají tak prostě, zároveň tak hudebně bohatě a jednoduše, že tam nejsou ty nánosy různých těch interpretů, kteří se různě navzájem kopírují a každý tam něco dodá a už těch takzvaných, já tomu říkám, nánosů je tolik, že vlastně ten zápis už skoro tam ani není možná ho někdy poznat. Takže já jsem měl hodně těch vzorů z této starší školy a vzpomínám si, že jsem je poslouchal, jsem seděl doma na hupacím křesle a poslouchal jsem ty černý vinylový gramodesky. A kdykoliv se nějaká nahrávka objevila v obchodě, tak jsem si hned šel koupit. Samozřejmě v té době jsme měli velmi omezený přístup k těmto velikánům a nahrávkám, co se nedá z dnešní dobu vůbec srovnat. Ale myslím si, že bych to neměnil, protože jsem rád, že jsem právě vyrostl v této době, kdy jsme neměli tolik těch různých rozpilování ve formě sociálních sítí, těch tolik tisíce možností a já jsem se opravdu to mládí koncentroval na to jedno, na tu hudbu. No.
0: Vy jste si do programu vybral právě jednu z houslových legend. Isaac Stern bude hrát dvě části z houslového koncertu Maxe Brucha. Budou to adagio a finále. Filadelfský orchestr řídí Eugene O'Mandy a nahrávka byla pořízena v Town Hall ve Filadelfii v roce 1966.

0: Houslový virtuos Isaac Stern a filadelfský orchestr řídil Eugene O'Mandy hráli dvě části z houslového koncertu Maxe Brucha, Adagio a finále. V životě studentů i hotových instrumentalistů dochází někdy k proměnám. Student opustí jeden stupeň vzdělávání a dostane se do péče jiného profesora. Dnes se díky studijním programům, jako je Erasmus, dostávají studenti do jiných vod a získávají rozhled. Mnozí už renomovaní houslisté, kteří ke svému překvapení, pokud se od nás nebo vůbec z Evropy ocitnou v Americe, zjistí, že tam se hraje jinak. Asi v tom smyslu, když se Pavel Šporcl dostal do péče Dorothy Delay na Juilliard School.
1: Celá americká hudební, řekněme, kultura je přinesená z Evropy od ruských židů. Ať už to vezmeme od klavíru přes housle, odešli tam Milstein, Heifetz, Horowitz na klavír a tak dále. To je generace lidí, která je neuvěřitelně silná, která tam vybudovala jinou kulturu, ale oni tam přinesli tu ruskou, ale samozřejmě ten americký vliv zapůsobil. Mně se právě na tom líbí, že třeba já, když učím svoje studenty, tak samozřejmě v určitém věku kopírujete svého, jak jste mi říkal, jestli jsem měl nějaký vzor. Ano, já jsem kopíroval opravdu toho Suka, toho Šterna a tyhle ty lidi, protože člověk hledá, to je jako když vychováváte dítě, taky mu říkáte, tohle to ne, touhle cestou běž, takhle to je správně, takhle to je méně správně. Ale pak se mi na tom líbí, že vlastně už opustíte ty své vzory trochu a vytvoříte si svůj vlastní hudební jazyk, svůj vlastní interpretaci, která je založena nebo vychází z toho, co jste se o těch vzorů naučil nebo odkoukal nebo tak dále. A myslím, že to se týká nejenom hudby, ale se týká i architektury a všech těchto studijních oborů, kdy čerpáte informace a vše od svých kantorů a pak se rozvíjíte sám vlastní cestou.
0: V této chvíli dáme prostor zase hudbě a já nabídnu vaši nahrávku koncertu pro violu a orchestr od Antonína Stamice, do kterého jste si napsal vlastní kadenci. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Vojtěch Spurný.

0: Vladimír Bukač, viola a symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Vojtěch Spurný, hráli koncert pro violu a orchestr od Antonína Stamice. My jsme vedli debatu o proměnách stylu houslové hry v Evropě a v zámoří, kterou poznal i náš houslista Ivan Ženatý, kdysi solista Českého rozhlasu. Svého času se vydal do angažmá v hudebním institutu v Clevelandu a stal se profesorem na Meadowmount School of Music v New Yorku.
1: Co se týče Ivana Ženatého, tak to je taky velká osobnost. My se známe, řekl bych, kolik, přes 50 let, protože jak jste mluvil o těch soukromých hodinách u profesorky Rumlíkové, my jsme všichni vyrostli z této třídy. Čeněk Pavlík, jako jeden z jejich prvních nebo mladších, dneska je z nás nejstarší, ale celá generace. Ivan Ženatý, já, Pavel Fischer, bývalý primárius Šiškampova kvarteta, mnoho opravdu výborných houslistů vyšlo právě z její třídy a s Ivanem jsme se potkali poprvé, když nám bylo, on je o 2 roky starší, mě bylo asi 10, mu 12, protože jsme jezdili na soukromé lekce už před konzervatoří paní profesorce Grublíkové do bytu do Davids v sobotu vždycky. Maminka mě tam vezla vlakem, tam a zpátky. Takže od té doby se vlastně traduje naše známost a pozdější přátelství a bydleli jsme spolu na kolejích vedle sebe, takže jsme se vzájemně motivovali a inspirovali. Dokonce jsem Ivana pozval na ten koncert jubilejní, o kterém jste na začátku rozhovoru mluvil a byl jsem za to velmi rád. Hráli jsme si Mozarta duo G-dur.
0: V této chvíli se ještě vrátím k jednomu z vašich vzorů a Isaacu Šternovi a přidám k němu další esa ve skladbě Gabriela Fauré. Bude to klavírní kvartet číslo 1 C-moll opus 15. S houslistou Šternem hrají Jem Laredo, viola, Jojo Ma, violončelo a Emmanuel Ax, piano.